přijela, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přijel.

pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

spánek. A pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zprávy nabízí Iva Horáková. Festival Colors of Ostrava dohnali bouřky. Pořadatelé festival zhruba na hodinu večer přerušili. 2 koncerty byly nejprve odloženy a posléze zrušeny. Další 3 byly přerušeny nebo rovnou začaly později. Lidé se po upozornění pořadatelů na blížící se silnou bouřku schovali v budovách a pevných stanech. Zhruba od 9 večer program pokračoval. Chvílemi různě silně pršelo. Mluvčí festivalu Ondřej Bambas řekl ČTK, že v areálu ale bouřka žádné škody nezpůsobila. Hasiči v Moravskoslezském kraji kvůli bouřkám nezaznamenali větší škody. Výjížděli pouze k jednotlivým případům, nejvíc v Ostravě. Šlo především o odstraňování spadlých větví nebo stromů a čistili taky ucpaný kanál. Soud potrestal starostu Jetřichovic na Děčínsku za pokus o dotační podvod pokutou. Marek Kny musí zaplatit 365 tisíc korun. Obec žádala o proplacení peněz na opravu cesty, která se používala při požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Kny podle obžaloby v žádosti v rozporu se skutečností uvedl, že cesta byla poškozena při evakuaci obyvatel při požáru. Za stejný čin čelila obžalobě i obec. Soud ji potrestal 3letým zákazem přijímání dotací. Obžalovaní se na místě odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Starosta, kterému hrozilo až 8 let vězení, vinu odmítá. V Liberci by mohla vzniknout takzvaná školní ulice. Město prověří, jestli je možné omezit průjezd ulicí Vrchlického v Ruprechticích před začátkem vyučování. Největším rizikem jsou paradoxně rodiče, kteří školáky a studenty přivážejí autem. Náměstek libereckého primátora Adam Lenner říká, že věc řeší na základě podnětu od občanů.
3: Ta situace není aktuálně v době obzvlášť ráno úplně bezpečná, protože rodiče dovážejí děti prostě až ke škole. Kdo to zná, tak u košku. Prostě tam dopravní situace, když se tam každý otáčí a vyjíždí, není dobrá.
2: Náměstek předpokládá, že v případě souhlasných stanovisek policie a dalších orgánů by dopravní omezení mohlo začít platit nejdřív příští rok. Před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur varuje policie na Trutnovsku. Nejedná se o klasické padělky, ale o napodobeniny, které můžou sloužit ke hře anebo reklamě. Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky. Falešné bankovky se objevily v několika případech v tržbách obchodu. Tyto nepravé bankovky lze poznat i podle toho, že místo sériového čísla obsahují polský text. Na Slovensku končí éra 3 zdravotních pojišťoven. 2 soukromé se sloučí a na trhu tak bude fungovat jen 1 státní a 1 soukromá. Ohlášené spojení vyvolává kritiku. Analytici to považují za negativní signál. Nejsilnější vládní strany ale tvrdí opak.
4: Suma, za kterou kupuje pojišťovna Dôvera konkurenčnú Unión, nie je známa. Financie je poskytne akcionár z vlastných zdrojov. Kritici tvrdia, že poistenci by profitovali skôr z väčšieho počtu zdravotných poisťovní, než z ich ubúdania. Vládne strany Smer a Hlas už dlhšie hovoria o fungovaní iba jednej štátnej zdravotnej poisťovni na trhu. Opozícia už vyzvala protimonopolný úrad, aby sa kúpou Uniónu Dôverou bezodkladne zaoberal. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Vítězové nedělního finále fotbalového mistrovství světa v Severní Americe dostanou speciální prsteny. Světová federace FIFA prsteny rozdá po vzoru šampionů zámořských profesionálních soutěží. Je to další znak toho, jak se FIFA snaží svůj vrcholný turnaj přiblížit americkým zvyklostem, připomíná agentura Reuters. Hned po zápase mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey dostanou dočasné verze prstenů jen kapitán a trenér vítězného mužstva. Prsteny budou poté individuálně upraveny a šampioni obdrží později. Na prstenu bude zobrazena trofej pro mistra světa a detaily specifické pro šampiony. A přidám i počasí na sobotu. Oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se ale vyjasní. Teploty spadnou na 23 až 27 stupňů. Na jižní Moravě se udrží až u 30. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Rádio. radost ze života.

tátě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkaj mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Iva Horáková. Vedení ODS odmítá na kandidátce pro komunální volby Filipa Dvořáka. Organizaci z Prahy 1 po jednomyslném rozhodnutí proto zadalo, aby nominaci do týdne přepracovala. Pokud tak neučiní, má to udělat městská organizace. Připomínám, že bývalý starosta městské části podle vedení strany dostatečně nevysvětlil pochybnosti ohledně svého majetku. Po otci, který se živil jako porodník, zdědil Dvořák podle serveru Seznam zprávy majetek v hodnotě 230 milionů korun. Počátkem týdne odmítl výzvu předsedy ODS Martina Kupky, aby od záměru kandidovat upustil sám. Univerzita Karlova plánuje zrušit ústav translatologie. Ten se specializuje na překlad a tlumočení. Jeho absolventi pracují po boku politiků, umělců nebo soudců a usnadňují komunikaci. Záměr vedení fakulty se nelíbí vyučujícím a odborníkům. Pokud bude návrh schválen, začne platit 1. ledna 2027. Ke změnám se chce vedení školy uchýlit z ekonomických důvodů.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: VZP varuje před podvodníky. Falešné SMSky a e-maily z klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny lákají citlivé údaje. Kyberšmejdi vyzývají k aktualizaci informací o zdravotním průkazu, chtějí přitom ale získat přístup k bankovním účtům.
2: Přiložený odkaz člověka dostane na sfalšované stránky pojišťovny, kde se postupně prokliká až k placení členského poplatku. Tímto ale nemusí končit, protože vyplněné citlivé informace jsou pochopitelně dále zneužitelné. Pokud i na vás zloději zacílí podvodnou zprávu, úplně stačí ignorovat a máte vyhráno. A pokud se už prokliknete na falešný web, jednoduše si můžete ověřit situaci pohledem na plné znění odkazu na horní stránce obrazovky. Ta oficiální, které se v případě reálné pojišťovny není třeba bát, má jednoduchý odkaz www.vzp.cz. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Provozovatelé koupališť na Zlínsku první část sezony chválí. Hodně slušné tržby jim totiž přinesly už červnové tropy, ale taky červenec se většinou chová letně.
3: Shoda napříč Zlínským krajem, starosta Vlčnova Petr Kašpařík i mluvčí otrokovické radnice Lenka Vaculová mají úplně stejné názory. Červnové tropy budiž pochváleny, koncem toho měsíce zaznamenali turnikety. Ve Vlčnově denně 800 samoochlazovačů, v Otrokovicích dvakrát více. A to ještě nabízí své služby už řeky Moravy, průzračné štěrkoviště. Současný stav věcí. Lidé míří za koupáním a plaváním až ve chvíli, kdy teploměr stoupá nad 28 stupňů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: V ukrajinském Kyjevě večer demonstrovali tisíce lidí, protestovali proti rozhodnutí ukrajinského prezidenta Zelenského odvolat při rekonstrukci vlády oblíbeného ministra obrany Michaila Fedorova. Podobné protesty se konaly i včera. 35-letý Fedorov se těší značné oblibě a byl vnímán jako reformátor ukrajinské armády. Fotbalová Slavia rozdala nové smlouvy klíčovým obráncům. Obránce české fotbalové reprezentace a účastník mistrovství světa David Zima prodloužil v pražském klubu smlouvu do června 2030. Úřadující čeští šampioni si na stejně dlouho pojistili i další defenzivní oporu Tomáše Vlčka. A ještě počasí na sobotu. Víkend přináší ochlazení. Teploty spadnou na 23 až 27 stupňů, jen na jižní Moravě se udrží do 30. Čekáme oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se ale vyjasní. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: černý na víkend s rádiem Impuls.
1: Už příští týden začne Benátská s Impulzem. Máte rádi letní festivaly? Chystáte se letos do Liberce? Které akce už jste o prázdninách objeli a na jaký koncert nikdy nezapomenete? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zprávy nabízí Iva Horáková. Festival Colors of Ostrava dohnali bouřky. Pořadatelé festival zhruba na hodinu večer přerušili. Dva koncerty byly nejprve odloženy a posléze zrušeny. Další tři byly přerušeny nebo rovnou začaly později. Lidé se po upozornění pořadatelů na blížící se silnou bouřku schovali v budovách a pevných stanech. Zhruba od 9 večer program pokračoval. Chvílemi různě silně pršelo. Mluvčí festivalu Ondřej Bambas řekl ČTK, že v areálu ale bouřka žádné škody nezpůsobila. Hasiči v Moravskoslezském kraji kvůli bouřkám nezaznamenali větší škody. Výjížděli pouze k jednotlivým případům, nejvíc v Ostravě. Šlo především o odstraňování spadlých větví nebo stromů a čistili taky ucpaný kanál. Soud potrestal starostu Jetřichovic na Děčínsku za pokus o dotační podvod pokutou. Marek Kny musí zaplatit 365 tisíc korun. Obec žádala o proplacení peněz na opravu cesty, která se používala při požáru v Národním parku České Švýcarsko před 4 lety. Kny podle obžaloby v žádosti v rozporu se skutečností uvedl, že cesta byla poškozena při evakuaci obyvatel při požáru. Za stejný čin čelila obžalobě i obec. Soud ji potrestal 3letým zákazem přijímání dotací. Obžalovaní se na místě odvolali. Státní zástupce si nechal lhůtu na rozmyšlenou. Starosta, kterému hrozilo až 8 let vězení, vinu odmítá. V Liberci by mohla vzniknout takzvaná školní ulice. Město prověří, jestli je možné omezit průjezd ulicí Vrchlického v Ruprechticích před začátkem vyučování. Největším rizikem jsou paradoxně rodiče, kteří školáky a studenty přivážejí autem. Náměstek libereckého primátora Adam Lenner říká, že věc řeší na základě podnětu od občanů.
3: Ta situace není aktuálně v době obzvlášť ráno úplně bezpečná, protože rodiče dovážejí děti prostě až ke škole. Kdo to zná, tak u košku. Prostě tam dopravní situace, když se tam každý otáčí a vyjíždí, není dobrá.
2: Náměstek předpokládá, že v případě souhlasných stanovisek policie a dalších orgánů by dopravní omezení mohlo začít platit nejdřív příští rok. Před falešnými bankovkami v hodnotě 50 eur varuje policie na Trutnovsku. Nejedná se o klasické padělky, ale o napodobeniny, které můžou sloužit ke hře anebo reklamě. Bankovky jsou oboustranné, barevné a nemají ochranné prvky. Falešné bankovky se objevily v několika případech v tržbách obchodu. Tyto nepravé bankovky lze poznat i podle toho, že místo sériového čísla obsahují polský text. Na Slovensku končí éra 3 zdravotních pojišťoven. 2 soukromé se sloučí a na trhu tak bude fungovat jen 1 státní a 1 soukromá. Ohlášené spojení vyvolává kritiku. Analytici to považují za negativní signál. Nejsilnější vládní strany ale tvrdí opak.
4: Suma, za kterou kupuje pojišťovna Dôvera konkurenčnú Unión, nie je známa. Financie je poskytne akcionár z vlastných zdrojov. Kritici tvrdia, že poistenci by profitovali skôr z väčšieho počtu zdravotných poisťovní, než z ich ubúdania. Vládne strany Smer a Hlas už dlhšie hovoria o fungovaní iba jednej štátnej zdravotnej poisťovni na trhu. Opozícia už vyzvala protimonopolný úrad, aby sa kúpou Uniónu Dôverou bezodkladne zaoberal. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Vítězové nedělního finále fotbalového mistrovství světa v Severní Americe dostanou speciální prsteny. Světová federace FIFA prsteny rozdá po vzoru šampionů zámořských profesionálních soutěží. Je to další znak toho, jak se FIFA snaží svůj vrcholný turnaj přiblížit americkým zvyklostem, připomíná agentura Reuters. Hned po zápase mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey dostanou dočasné verze prstenů jen kapitán a trenér vítězného mužstva. Prsteny budou poté individuálně upraveny a šampioni obdrží později. Na prstenu bude zobrazena trofej pro mistra světa a detaily specifické pro šampiony. A přidám i počasí na sobotu. Oblačno, místy přehánky a bouřky, večer se ale vyjasní. Teploty spadnou na 23 až 27 stupňů. Na jižní Moravě se udrží až u 30. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky milých.

0: pouze za to, že zvednete telefon.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Demolice nadjezdů uzavře část Pražského okruhu. Vesecký rybník v Liberci bude při povodních bezpečnější. Jih Norska ničí obrovský požár. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Pražský okruh čeká uzavírka. Proběhne tento víkend mezi Slivencem a Řeporyjemi. Omezení začne dnes v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. dopoledne. Důvodem uzavírky je demolice dvou nadjezdů v ulicích k Austisu a k Zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to totiž neumožnily. Vesecký rybník v Liberci čeká rozsáhlá rekonstrukce. Oprava začne v září a potrvá 2 roky. Vesecký rybník, známý i pod názvem Tajch, je historické vodní dílo, zároveň ale také oblíbené místo k rekreaci. Kompletní obnovy se dočká hráz, součástí bude také odbahnění plochy. Generální ředitel povodí Labe Marian Šebesta říká, že už jenom rybník vypustit bude náročné.
4: Takže se překope hráz, což je taková jako zvláštní oprava. Nejsou tam prostě spodní výpusti a to máme povolený z důvodu ochrany přírody až, myslím, po létě. To znamená, teďka jsou ty práce, nebo nejsou vidět, jsou přípravný, nicméně pak začnou, no a zase ve spolupráci s městem.
3: Stavba zahrnuje také kompletní opravu hráze nebo vybudování nového bezpečnostního přelivu. Hlavním přínosem úprav bude zvýšení bezpečnosti při povodních. Požár u města Drammen na jihu Norska už zničil přes 100 domů. V silném větru se snaží dostat plameny pod kontrolu desítky hasičů. Zatím není jasné, proč hořet začalo. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované. Nejméně 3 lidé už ale utrpěli zranění. Informují o tom místní média, podle kterých jde v zemi o nejničivější požár za posledních 100 let. Policie už evakuovala stovky lidí. Plameny se mezitím rozšířily i do okolního lesa. A skutečné ohnivé peklo zažívá Kanada. Hoří tam přes 850 lesních požárů. Živel vyhání z domovů tisíce lidí. Obří mrak jedovatého kouře navíc dusí americká velkoměsta.
5: Úřady evakuovaly tisíce obyvatel z nejvíce zasažených oblastí. Masy kouře se navíc kvůli proudění vzduchu přesunuly nad americká města. Metropole kolem Detroitu, Chicaga nebo New Yorku hlásí nejhorší kvalitu ovzduší na světě. Místní úřady proto varují před zdravotními riziky a lidem doporučují omezit pobyt venku. Kouř je nepříjemný a při sportovních aktivitách může být i zdravotně nebezpečný. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
3: Portugalský parlament schválil takzvaný zákon o burkách. Ten zakazuje zakrývat si na veřejnosti obličej, informuje o tom agentura EFE. Podle ní je teď na prezidentovi, jestli novou právní normu ratifikuje, vetuje nebo ji pošle k přezkoumání k ústavnímu soudu. Nový zákon už kritizovala organizace Amnesty International.
6: 3,5 minuty po 6. v sobotu 18. července vás od mikrofonu zdraví také Jakub Voříšek. Budeme tu mít spoustu muziky Luise Capaldiho, Shalom a nebo právě teď Evu Farnou.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Posloucháte sobotní ranní impuls, krásný den přejeme, za chvilku pozdraví taky Luis Capaldi, Forget Me zazní. Smutná zpráva o konci výroby traktorů značky Zetor v Brně se dostala také do zahraničí. Všimla si ji například i britská média.
1: Informaci přinesla tisková agentura Reuters, od které ji přijali specializované publikace se zaměřením na farmářskou techniku. Zdůrazňují, že brněnský Zetor vyvezl do Spojeného království a do Irska téměř 90 tisíc strojů. U farmářů byly oblíbené pro svou cenovou dostupnost, spolehlivost, robustní provedení a extra výbavu. Tisk cituje hlavní důvody, které vedly k přesunu výroby do Indie a do Číny. Vysoká cena elektřiny a materiálu, pro kterou se stávaly nekonkurenceschopné. V Irsku a v Británii se modely se základním vybavením prodávaly za v přepočtu 800 tisíc až milion korun. Ostrovní publikace uvádějí, že přes konec výroby zůstává v Brně ředitelství značky a globální servisní středisko. Webové stránky společnosti v Británii i teď nabízejí 7 základních modelů značky od Zetor Primo po Zetor Crystal. Firma také slíbila, že veškeré objednávky pro letošní rok nejen sem do Británie splní. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.

0: Za 10 minut už bude půl sedmé, tohle je sobotní ranní vysílání vašeho oblíbeného rádia Impuls. Za chvilku další muzika, třeba Joe Cocker s Jennifer Warnes, anebo za okamžik jeden letní song v podání Zuzany Norisové a Zbyňka Frice. České prázdniny pokračují a s nimi i naše sobotní koncerty. Tentokrát vám ve víkendovém živáku rádia Impuls zahraje kapela Jelen, tak ať už budete u vody, na zahradě nebo na chalupě, v sobotu večer si udělejte čas na pořádnou dávku živé muziky. Víkendový živák rádia Impuls dnes v 8 večer Jelen.
1: Žijeme muzikou i v létě na rádiu Impuls.

Dobré ráno, tady Radio Impuls, je 7:01. Pojďme se podívat na dnešní počasí. Nejprve pojďme na vaše vzkazy, které jsou nejaktuálnější. V Broumově je právě teď 16 stupňů, nízká oblačnost, mírný vítr a hezký víkend přeje všem Zdeněk. Děkujeme, taky přejeme. Beskydy, Frýdlant nad Ostravicí, Pstruží, polojasno, fouká chvílemi silnější proměnlivý vítr, je 20 stupňů. Děkujeme, Jani. Dobré ráno, Kubo a všichni impulzáci. Doma Žlice 17 stupňů, zataženo déšť a občas v dálce zahřmí. Hezký den, Rudo. Tak pojďme si to trošku sjednotit. Dnes bude v Česku proměnlivá oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty budou dnes mezi 23 a 28 stupni, na jihovýchodě Moravy až tropických 30 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 18. Co se týče muziky, kterou pro vás Impuls pro dnešní ráno připravil, za chvilku je tady Impulzovic krabička, zatím nebudu ani naznačovat. Za okamžik R.E.M. a právě teď selhání kapely Činasky. Dobrý den, dnes je sobota.

0: chvíli je to písnička z Impulzovic krabičky, teď už budu konkrétnější. Michal Tučný a báječná ženská. Ode dneška do 10. srpna nejezdí v Praze tramvaje mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Večer silničáři zavřou kvůli bourání nadjezdů v ulicích k Austisu a k zadní Kopanině úsek Pražského okruhu. Omezení podrobně sleduje naše doprava 007. Ve Vysokém Mýtě v Pardubickém kraji se koná policejní akce Kolama dolů. Učme se přežít. Motorkáři mají možnost si vyzkoušet situaci, které běžný provoz nenabízí. V Bratislavě se koná shromáždění a průvod Duhový Pride na podporu práv lidí jiné než heterosexuální orientace. Odpoledne se pak koná akce, kterou organizují podporovatelé tradiční rodiny. Sport. V americké Atlantě se od 11 večer našeho času rozhodne o bronzovém medailistovi na fotbalovém mistrovství světa. Francie vyzve Anglii. V Londýně se koná meeting atletické diamantové ligy a slavný cyklistický závod Tour de France má před sebou 14. etapu.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Za minutu bude 6:45 na Impulzu, za chvíli zaspívá Dalibor Janda svoji Hráli jsme kličkovanou a my si dáme dopravu 007. Přesně za minutu se podíváme na sever Čech nebo na Vysočinu.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Provoz na tuzemských komunikacích zůstává zatím klidný. Připomeneme vám ale uzavírku na severu Čech. Stále přerušený provoz na trase Česká Lípa-Rumburk v úseku mezi Svorem a křižovatkou na Kytlici. Můžou za to stavební práce na vozovce. Přesouváme se ještě na Vysočinu. Hned dvoje semafory čekejte na trase mezi Pelhřimovem a Humpolcem v úseku Onšovice-Vystrkov. I tady je potřeba cestu opravit. Tak a je potřeba, abyste vy spolupracovali na dopravě 007, jestliže máte zájem pomoci ostatním řidičům, využijte možnosti zavolat na 605 222 007 nebo nahrát hlasovku do aplikace Rádia Impuls, pokud ji ještě ve svém mobilním telefonu nemáte, v Google Play anebo App Store hledejte. Je žlutá, má 4 Ačka a snadno se obsluhuje. Děkujeme, že vysíláte s námi. Za chvíli na Impulzu Dalibor Janda. Krásné ráno.

0: Dobré ráno, za necelou minutu odbije sedmá, tady je Rádio Impuls. Dnes bude v Česku proměnlivá oblačnost, ojediněle přehánky a taky bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty do 28 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30 a v tisíci metrech na horách kolem 18.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Oheň v Národním parku Šumava se podařilo zkrotit. Rodiče by měli proniknout do herního světa dětí. Plavby na Hracholuskách stěžuje sucho. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Požár lesa v Národním parku Šumava se podařilo uhasit. Hořelo mezi Stožcem a Novou pecí na Prachaticku na ploše 50x50 metrů. Hasiči napsali o uhašení požáru na síti X. Na místě večer zůstávala pouze jednotka Národního parku, aby zajistila sledování místa požáru během noci. Oheň zasáhl kořenový systém. Požár byl ve velmi obtížně přístupném terénu. Mluvčí jihočeských hasičů agentuře ČTK řekla, že na Šumavě je v posledních letech ale požár ojedinělý. Rodiče by se měli naučit hrát počítačové hry. Měli by si je zahrát se svými potomky, aby se ujistili, že je tam neohrožují žádní predátoři. Tvrdí to expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová. Zároveň zmiňuje herní tituly, kde se dětem často důvěra nevyplácí.
4: Ty favoriti zůstávají stejně, je to zejména Roblox, Fortnite, Minecraft. Ten pachatel se k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi. On se vydává za stejně starého vrstevníka, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí. A tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců a až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
3: Nejvíc zranitelní jsou u počítačových her především malí chlapci. Podle průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci by se schůzkou s neznámým člověkem souhlasilo přes 20% chlapců. Dívky jsou méně důvěřivé, ven by šlo jen 14% z nich. Plavby výletní lodí na Hracholuskách komplikuje sucho. Oproti optimální úrovni je hladina přehrady na Plzeňsku o 1,25 metru níž. Pro polovinu července jde o třetí nejnižší údaj v historii.
5: Loď Josef Schwamberg, nově pojmenovaná po dlouholetém kapitánovi, v současnosti vyplouvá na trasu mezi přístavištěm Hracholusky Transcamp u Hráze a železničním mostem na 36. říčním kilometru. Kvůli obavám z dalšího poklesu hladiny se provozovatelé pouštějí do úprav MOL v Transcampu a na Radosti, aby loď mohla bezpečně přistávat. Od května je přitom udržován jen minimální odtok z přehrady. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hracholusky.
3: U Hormuzského průlivu bylo zase rušno. Dva ropné tankery vybuchly a začaly hořet poté, co propluly zaminovaným pásmem jižně od Hormuzského průlivu. Uvedli to podle iránských médií Revoluční gardy, informují o tom agentury Reuters a AFP. Podle Teheránu je tato významná námořní cesta mimořádně nebezpečná a zcela uzavřená. Podle serveru CNN se tvrzení Iránu nepodařilo nezávisle ověřit. Americká armáda označila tato prohlášení za nepravdivá. Hormuzský průliv je od minulého týdne, kdy konflikt eskaloval, opět Íránem uzavřený. Připomenu, že před současným konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem touto klíčovou dopravní tepnou proplouvala přibližně 1/5 světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu.
0: 7:03, děkujeme Lence za další zprávy a přinášíme další muziku. Letní song zaspívá Hana Zagorová, právě teď Lucie Bílá.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Dobrý den, krásnou sobotu přeje Radio Impuls, za chvilku kapela Elán a Stušková. V Jihočeském Táboře se dnes koná komplexní polní výcvik středních škol v rámci dobrovolného vojenského cvičení. Prachatice dnes otevírají zrekonstruovanou rozhlednu Libín. Na hradě Svojanov v Pardubickém kraji začínají dny dobových řemesel s ukázkami tradičních řemeslných dovedností. Hodinu popolední proběhne v Jindřichově Hradci slavnostní zahájení 17. ročníku folklorního festivalu. V krásné studánce v Liberci se veřejnosti otevře objekt lehkého opevnění vzor 37, postavený v roce 1937. V Ostravě proběhne závěrečný den hudebního festivalu Colors of Ostrava. V Prostějově slavnostně předají cenu města modelce, herečce a místní rodačce Pavlíně Pořízkové. Na hradě Cimburg u Koryčan na Kroměřížsku začíná dvoudenní šermířský víkend. V Zámeckém parku v Loučné nad Desnou na Šumpersku mají den s horskou službou.

Za pár minut už bude půl osmé, vy posloucháte sobotní ranní impuls s datem 18. července. Každý z nás má v práci někoho, kdo vždycky pomůže, kdo poradí nebo zkrátka zvedne náladu. Takovým na impulsu říkáme milionoví kolegové. Jestli takového máte i vy, nebo takové máte i vy, dejte nám o nich vědět na našem webu impuls.cz a my jim pak každý všední den, vždy po 9. dopolední, hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam. Právě teď na impulsu Hana Zagorová, Petr Kotwald.

0: Za 3 minuty bude 7:30, tohle je sobotní ranní impuls, pojďme na vaše vzkazy na WhatsAppu 605 222 007. Dobré ráno, Kubí, dnes 17 stupňů. Z Havířova napsala a krásnou sobotu přeje Iva. A ještě doplňuje, že se přesouvá do Ostravy hlídat vnučku. Tak jo, pozdravujte. Dobré ráno z Horní Plané, máme polojasno a 15 stupňů. Děkujeme Daně. Hezké deštivé sobotní ráno z Mnichova u Strakonic, máme 17 stupňů a bouřku. Danka. Dnes bude v Česku proměnlivá oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až tropických 30 a v 1000 metrech na horách 18.
1: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.

0: Je 7:55, zdraví vás Rádio Impuls a pozdraví vás taky naše rubrika s názvem Impulzovic krabička. Pavel Didovič zaspívá svoji legendární Bláznovu ukolébavku. A za chvilku se ozve náš dnešní host, nicméně ještě předtím. Bleskový pohled na silnice. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna na 48. kilometru zasahují hasiči. Schořila tady dodávka. Kolona se táhne od 46. kilometru D1. Blesková informace dopravní za chvilku další v 007, ale teď už náš dnešní host. Hostem Impulzu je v sobotu 18. července zpívající právník a dnes taky oslavenec Ivo Jahelka. Dobré ráno.
1: Hezké dopoledne, čelám všem posluchačům.
0: Co máte na dnešek v plánu?
1: No tak, když má člověk narozený, tak by měl dělat to, co ho baví a z čeho má radost. Tak si říkám, že bych teď si mohl jít zahrát tenis, až skončíme ten rozhovor, což mě velice baví a dlouhá léta mě to baví. No a potom, až dohraju tenis, tak se balím, naladím si kytaru a přemístím se z Jindřichova Hradce do Mníšku pod Brdy, kde vlastně mám vystoupení odpoledne na náměstí v rámci nějakého kulturního programu Mníšku pod Brdy. Takže tam budu prezentovat své právnické písně a představovat své nové album jménem Republiky.
0: To znamená, že se do toho můžeme pustit rovnýma nohama, jak už jsme oba dva naznačili, vy máte dnes narozeniny, já dodám konkrétně 72. Tak mi dovolte jménem Impulzu i našich posluchačů popřát krásné narozeniny, hlavně hodně zdraví a spokojený život.
1: Děkuju mnohokrát a doufám teda, že moje písničky budou ještě posluchače pořád aspoň nějakou chvilku bavit.
0: Vaše písničky jsou úsměvně napsané právnické případy, které jste v životě jako advokát řešil. Máte něco nového v současné době?
1: No, tak samozřejmě já jsem měl v šuplíku nějaké věci z nedávných a minulých dob, které jsem nespracoval, až teď jsem se k tomu vlastně dostal v rámci toho posledního alba, takže tam jsou ty nejnovější příběhy. No, tak jako třeba pěkný příběh o tom, jak jeden pán na venkově šel pást kozu a byl u trati, kde byly závory, které byly nahoře. A v tom ty závory šly dolů a jemu se začalo na záchod, tak tu kozu přivázal k těm závorám, odbyl se do houští. Yeah. Mezi tím měl přijet vlak, ale nepřijel, protože měl zpoždění a ten závorář ty závory zase z toho domku, kde měl tu službu, vytočil klikou nahoru, bohužel tady i s tou kozou, která k těm závorám zakrk přivázána a nedopadlo to teda dobře pro kozu.
0: No tak tragikomický případ. Co vám v současné době zabírá více času? Vím, že jste stále aktivní v obou vašich profesích, tak je to hraní nebo advokacie?
1: Já už jsem v letech, jak bylo zmíněno, takže já už jsem té právnické praxe si užil jako dost za život a už nemám úplně jako sílu ještě pořád nosit si domů nějaké cizí problémy, takže už se tomu věnuji spíš čím dál tím méně, ale o to více se zase věnuju tomu koncertování a skládání písniček a téhleté činnosti.
0: Už jste také zmínil název vašeho nového alba. O co se jedná?
1: Album jménem Republiky, opět živá nahrávka z koncertu, 75 minut povídání a písniček, živě nahraných i s publikem. Jsou tam samé novinky, kromě tedy klasické cigánské Bledy, která tam je jako tak z nostalgie, protože byla vlastně i na první, úplně první mé desce ještě vinylové někdy z roku 86. No a samozřejmě tohleto album teďka představuji na koncertech spolu s nějakými staršími věcmi, publikum chce vždycky slyšet nějaké věci, které z nás minula. No a tak jsou ty festivaly, tak teď mám dneska ten Míšek, příští sobota jsou velký festivaly.

0: festival Bund zelený se to jmenuje, to je na Moravě, v Zádveřicích, takže tam budu taky odpoledne hostovat. No a ještě předtím jsem, myslím, v pátek v Úštěku a pak už to nepamatuju.
1: Dobře. Užijte si všechny koncerty, třeba to dnešní vystoupení v Mníšku pod Brdy i všechna ostatní vaše vystoupení. My se budeme těšit zase někdy naslyšenou nebo naviděnou na Impulzu.
0: Já děkuji a zdravím všechny impulzáci, přeji hezký den.
1: Naším hostem byl Ivo Jahelka.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: legendární píseň k táboráku. Pavel Didovič, Bláznova ukolébavka. Z ranku Impulzovic krabičky budeme nabízet zase za necelou hodinu. Ale za chvilku třeba Miroslav Žbírka s Marikou Gombitovou a jejich V slepých uličkách. Ještě dříve, za minutu, třeba doprava 007 Praha-Brno před exitem číslo 49 lehlo auto popelem. Další informace za moment.
1: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
2: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
2: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, a to 2 minuty před 7:45. Na tahu Praha-Brno před exitem číslo 49 kompletně schořelo auto. Na místě zasahují hasiči a policie, dálnice je průjezdná pouze levým pruhem. Kolona se táhne v úseku od 45. kilometru D1 směrem z Prahy do Brna. Další bouračku sledujeme na Semilsku, konkrétně v Turnově v ulici 5. května srazilo osobní auto cyklistu. Na místě pracují záchranáři i policie. Kdybyste také měli nějaký příspěvek k naší dopravě 007, informujte nás a ostatní řidiče a hlavně všechny naše posluchače o tom, co se na silnicích děje. Volejte na 605 222 007, nahrávejte zprávy do aplikace Impulzu, do té žluté se 4 Ačky. Moc krát děkujeme, za chvilku Miroslav Žbírka, Marika Gombitová, později třeba Rednex, právě teď Enrique Iglesias.

0: den, pohodový den, sobotní den přeje Radio Impuls. Za minutu a půl odbije osmá, Lenka Svobodová bude mít zprávy Impulzu. Ale nejprve pojďme k počasí, posluchač Šemík z obce Kuklík, jasná obloha a 17 stupňů Celsia. A brtami v Krušných horách, 900 metrů nad mořem, po dešti a polojasno, 15 stupňů. Naše díky patří Lubomírovi. Dnes bude v Česku proměnlivá oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky a ojediněle taky bouřky a večer dojde k ubývání oblačnosti. A co se týče nejvyšších denních teplot, můžu vás potěšit, ty nejvyšší budou mezi 23 a 28 stupni Celsia, na jihovýchodě Moravy až 30 a v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů. Za chvilku jsou tady zprávy.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Vládní regulace paliv končí. Připomeneme si hvězdu loňského léta. Drážďany prodlouží životnost autobusů a tramvají. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Ceny paliv se budou znovu řídit trhem. V pondělí končí vládní regulace na pohonné hmoty. Podle ministryně financí Aleny Schillerové už pominula mimořádná tržní situace a ke státnímu zásahu do cen benzínu i nafty už není důvod. Ekonom Lukáš Kovanda předpokládá, že se to může u čerpacích stanic výrazně projevit. Podle něho konec regulace dopadne hlavně na naftu.
3: Lidé, kteří třeba uvažují dlouhodobě a tankují za své, to znamená, nejsou to řidiči firemních vozů, zejména pokud tedy tankují naftu, určitě velice mohou ušetřit, pokud tedy natankují ještě třeba o tomto víkendu.
2: Konec zastropovaných cen půjde ruku v ruce s návratem spotřební daně na původní úroveň. Právě u nafty jen ona samotná zapříčiní zdražení o víc než 2 koruny. Jihovýchod Turecka ráno zasáhlo zemětřesení. Podle dostupných údajů dosahovala jeho síla 5. stupně. Otřesy byly cítit v několika provinciích. Zemětřesení si podle dosavadních informací nevyžádalo žádné oběti ani nezpůsobilo škody. Oznámil to podle agentury AFP Turecký úřad pro zvládání katastrof. Tureckem prochází několik geologických zlomových linií a jihovýchod pak patří k seismicky nejaktivnějším oblastem země. V únoru 2023 region zasáhlo ničivé zemětřesení, které si vyžádalo víc než 53 tisíc obětí a zničilo řadu měst. Před rokem léto ovládl Los Emil. Ukázal se jako nejzdatnější turista střední Evropy. Nejvíc času u nás strávil na Zlínsku.
4: Statný mladý sudokopitník to vzal z Polska přes Opavsko a pak se o prázdninách usídlil u nás na Zlínsku. Tady se mu muselo nesmírně líbit, strávil tu více než polovinu prázdnin. Přes Jižní Moravu se potom vydal do Rakouska. S nástupem podzimu, kdy se samo ohrožoval u dálnice, ho specialisté uspali. Dočasně skončil na Šumavě, kde je větší losí populace. Poslední zprávy hovoří o tom, že se občas mrkne i do Bavorska. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlínský kraj.
2: Drážďany budou brázdit starší autobusy a tramvaje. Saská metropole kvůli úsporám výrazně prodlouží životnost vozů městské hromadné dopravy. Autobusy budou podle nových plánů jezdit nejméně 16 let, to je o 4 roky déle, než bylo původně v plánu. V případě tramvají se nově počítá s až 50-letou službou. Doteď se přitom počítalo s tím, že budou sloužit 30 let. Drážďany se potýkají s napjatou rozpočtovou situací. Město musí učinit úspory na více frontách. Dopravní společnost navíc uvedla, že důvodem úspor jsou také aktuální neúměrně vysoké ceny nových autobusů a tramvají. Hromadná nehoda uzavřela D1 na 49. kilometru směrem z Prahy na Brno. Srazilo se tady několik osobních aut, jedno schořelo. Dálnice je zavřená v úseku mezi exity 41 a 49 na tahu Praha-Brno.
0: 8:03, sobotní ranní impuls přinese třeba letní písně, za chvilku lambáda, letní rytmus, letní melodie. Právě teď startujeme s Lucí Vondráčkovou.
1: Radio Impuls. radost ze života.

0: Za 5 minut, 8:45, sobotní ranní impuls vysílá dál za chvilku s vanastovými věcmi.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Tento týden patřil v našem speciálním letním vysílání východním Čechám. České prázdniny s Impulzem proto nemohly minout město Hořice, které jsou proslulé výrobou trubiček. Že tam křupavá sladkost vzniká dodnes, to má na svědomí hned několik trubičkářských rodů. Za jedním z nich vyrazil reportér Tomáš Zemánek.
2: Jedna z rodin, která dnes trubičky vyrábí, jsou Petráčkovi a přímo v jejich výrobně mě teď vítá pokračovatelka rodu paní Romana Nová. Došli jsme do místnosti, kde je horko, syčí to tady, co sledujeme?
3: Tady vlastně začíná ten základní proces výroby hořických trubiček, pečení oplatek. Jsou tady dva pečící karusely, takzvaný kolotoče, každý má 21 ploten, teče na něj těsto, ta oplatka se upeče a vlastně automatická odebírací ruka odebere hotovou oplatku.
2: Všechno to tady dělá robot, vidím, tenoučké oplatky padají na kupu a pak se odnáší do místnosti, kde je dýchatelněj a kde jsou dvě zaměstnankyně, které tu provádí ruční práci jakou?
3: Tady je úplný to srdce výroby hořických trubiček, stáčení. Tady se stáčí vlastně každá trubička do podoby trubičky. Jo, každá hořická trubička je prostě ručně stočená.
2: Já se velmi rychle zeptám, dobrý den, kolik trubiček stihnete vyrobit za jednu směnu?
4: Až 3000.
2: Jíte je někdy sama, nebo jich máte dost?
4: Někdy si dám ještě. Nemám jich dost.
2: Moc díky. A kam putují trubičky poté?
3: Pokud se jedná oplněný, tak jdou k plničce, kde se ty slabé trubičky naplní. Co se týče sypanek, ty už jdou rovnou na expedici na balení.
2: Podíváme se ještě tam, kde se trubičky plní. Slyšíme další zajímavý zvuk, to je poloautomatická plnička. Zeptám se paní, která je její obsluha, jak se ovládá?
5: Pomocí pedálu.
2: Kolik trubiček, jakou rychlostí je zvládáte plnit?
5: Za hodinu tak 2600.
2: No a pak už trubičky míří do místnosti, kde je zabalíte.
3: Expedice, přesně tak, a už přímo k zákazníkům.
2: Tak takhle vznikají hořické trubičky. No a protože tenhle produkt má ochrannou známku, od jejich výroby se pochopitelně hlásím z Hořic. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: Příští týden se náš letní speciál podívá na sever Čech. Vysílání vyvrcholí festivalem Benátská s Impulzem v areálu ve Vesci u Liberce.
1: Všude dobře, u nás nejlíp.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

Čtvrt na devět, na Impulzu se podíváme na silnice, tedy konkrétně na jednu. Kvůli hromadné nehodě zůstává uzavřená D1 směrem z Prahy na Brno, a to mezi výjezdy 41 a 49. Na 48. kilometru D1 schořelo auto a na 47. se srazilo několik aut. Netvář.

Dobré ráno, za 6 minut bude 8:30, tohle je sobotní ranní impuls, za chvilku zaspívá Petr Muk, Láska tě spoutá. České prázdniny pokračují a s nimi i naše koncertní soboty. Tentokrát vám ve víkendovém živáku Rádia Impuls zahraje kapela Jelen, tak ať už budete u vody, na zahradě nebo kdekoliv jinde, udělejte si čas na pořádnou dávku živé muziky. Dnes v 8 večer kapela Jelen.

0: budou 8:30, posloucháte sobotní pohodové vysílání Rádia Impuls a vy přispíváte k našemu vysílání svými vzkazy na WhatsApp 605 222 007. Dobré ráno, u nás lehce zataženo, poprchává, to znamená v Krnově, ale hlavně naše dcerka Leonka má krásné 18. narozeniny, taky přejeme všechno nejlepší. Zdravím Impulzovi, po včerejší bouřce se nám tady v Beskydech konečně trochu ochladilo, v Trojanovicích je 18 stupňů, sluníčko už taky vykukuje. Ilčo, děkujeme. V Telči, odkud vás Kubo zdravím, máme dnes polojasno a 18 stupňů, pohodovou sobotu z Telče přeje Zdeňka. Děkujeme. Dnes bude v Česku převážně proměnlivá oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky a taky bouřky, večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až tropická 30, v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů.
1: Filmové premiéry.
2: Do kin míří jeden z nejočekávanějších filmů roku. Historické drama Christophera Nolana Odyssea. V hlavní roli Matt Damon, co by král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend vymyslel slavného trojského koně. Po skončení bojů netouží Odysseus po ničem jiném, než vrátit se domů za manželkou a synem. Svými činy však podle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli ten návrat co nejvíc zkomplikovat.

0: chvíli tady Impulzovic krabička, střapatá, nohatá Marie Rotrová zaspívá. Ode dneška do 10. srpna nejezdí v Praze tramvaje mezi zastávkami Újezd a Lazarská. Večer silničáři zavřou kvůli bourání nadjezdů v ulicích k Austisu a k zadní kopanině úsek Pražského okruhu. Omezení podrobně sleduje naše doprava 007. Ve Vysokém Mýtě v Pardubickém kraji se koná policejní akce Kolama dolů, učme se přežít. Motorkáři mají možnost si vyzkoušet situaci nebo situace, které běžný provoz nenabízí. V Bratislavě se koná shromáždění a průvod Duhový Pride na podporu práv lidí jiné než heterosexuální orientace. Odpoledne se pak koná akce, kterou organizují podporovatelé tradiční rodiny. Sport. V americké Atlantě se od 11 večer našeho času rozhodne o bronzovém medailistovi na fotbalovém mistrovství světa. Francie vyzve Anglii. V Londýně se koná meeting atletické diamantové ligy a slavný cyklistický závod Tour de France má před sebou 14. etapu.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impuls bude 8:45, za chvilku zaspívá třeba Pink a ještě do 9:00 James Blunt, You're Beautiful. A my se dostaneme na silnice v dopravě 007. Pořád je zastavený provoz na dálnici D1 z Prahy na Brno mezi exity 41 a 49. Další informace za minutu a půl.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pořád máme zastavený provoz na D1 z Prahy na Brno mezi exity 41 a 49. Děkujeme, že vysíláte s námi přímo z místa nehody. Hlásí se náš dopravní agent. Tak co pak se tam děje? Povídejte.
2: Ahoj, tady Meloun. Tak si dávejte pozor z Prahy do Brna. Na tom 47. sice schořela dodávka, ale 100 metrů předtím ještě to povalil kombík s károu. Je to totálně uzavřený. Takže trpělivost, lidičky. Ahojky.
1: Děkujeme za zprávu. Ještě agenta doplním. Na 47. kilometru D1 směrem z Prahy do Brna se mělo srazit několik osobáků. Jestli to můžete potvrdit, prosím, ozvěte se nám hned na 605 222 007 anebo pošlete rychle hlasovku přes naši aplikaci. Kvůli zúžení lehce zpomaluje provoz na dálnici D5 před Rudnou směrem z Plzně do Prahy. Tolik pro tuto chvíli naše doprava 007. Další informace obstaráme a možná obstaráte i vy, když se ozvete. Děkujeme, že vysíláte s námi. Právě teď Pink, za chvíli Michal David a na konci hodiny James Blunt.

0: Dvě minuty nám zbývají do 9. hodiny, tedy do zpráv Lenky Svobodové. Hned po zprávách uslyšíte Redekirken 1+1, ale teď se vrhněme ještě na počasí. Nejlepší část nebo součást toho vysílání nejen víkendového je ta, že přispíváte i vy, že vy spolutvoříte vysílání Impulzu i v sobotu 18. července svými vzkazy, které posíláte na WhatsApp 605 222 007. Dobré ráno, Horažďovice, 20 stupňů, oblačno až zataženo. Děkujeme Vaškovi i všem ostatním. Dnes bude v Česku proměnlivá oblačnost. Ojediněle se vyskytnou přehánky nebo také bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty dneška budou dosahovat 23 až 28 stupňů Celsia. Na jihovýchodě Moravy bude ještě tepleji, až tropických 30, v tisíci metrech na horách kolem 18 stupňů. Za chvíli zprávy, Kanada zažívá ohnivé peklo. Aktuálně je trápí přes 580 lesních požárů. Detaily za okamžik od Lenky.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Už příští týden začne Benátská s Impulzem. Máte rádi letní festivaly? Chystáte se letos do Liberce? Které akce už jste o prázdninách objeli a na jaký koncert nikdy nezapomenete? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: D1 na Benešovsku uzavřela nehoda. V Praze začíná výluka tramvají. Kanadu sužují lesní požáry. Je 9 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Dálnici D1 na Benešovsku blokuje hromadná nehoda. Na 47. kilometru havarovalo asi 6 aut. V úseku nejdřív hořela dodávka, ve které cestovalo 9 lidí. Všichni se dokázali z vozidla dostat a vyvázli bez zranění. Na místě se pak vytvořila kolona, před kterou jeden řidič nedobrzdil a srazil se s dalšími auty. Událost se podle prvotních informací obešla bez vážných zranění. Podle naší dopravní centrály je D1 uzavřená mezi exity 41 a 49 směrem z Prahy na Brno. Šumavská lávka pro pozorování vlků je opět v provozu. Výběh těchto šelem spadá pod Národní park a najdete ho v obci Srní na Klatovsku. 10 let stará konstrukce posloužila asi milionu turistů. Kvůli havarijnímu stavu ale potřebovala opravu. Rekonstrukce je teď hotová aspoň z části. Vysvětluje to mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
5: My jsme chtěli, aby jsme ještě stihli velkou část letní sezóny, aby lidé mohli přijít na lávku, aby mohli pozorovat vlky. Tím druhým důvodem byl samozřejmě také určitý welfare pro vlky. V tom výběhu je tam 10 zvířat a my jsme potřebovali, aby nebyli dlouhodobě stresováni vlastně přítomností pracovníků v jejich výběhu.
4: Zbývající částí lávky určenou k opravě je rozšířené pódium. Jeho oprava je v plánu na příští jaro.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Oprava trati ode dneška komplikuje v Praze cestování tramvajemi. Až do 10. srpna nebudou jezdit tramvaje Spálenou a Národní ulicí v centru metropole. Výluka se dotkne 12 tramvajových linek. Náhradní autobusovou dopravu pražský dopravní podnik nezavedl. Cestujícím radí, aby využili metro. Kanada zažívá ohnivé peklo. Hoří tam přes 850 lesních požárů. Živel vyhání tisíce lidí z domovů. Obří mrak jedovatého kouře navíc dusí americká velkoměsta.
6: Úřady evakuovaly tisíce obyvatel z nejvíce zasažených oblastí. Masy kouře se navíc kvůli proudění vzduchu přesunuly nad americká města. Metropole kolem Detroitu, Chicaga nebo New Yorku hlásí nejhorší kvalitu ovzduší na světě. Místní úřady proto varují před zdravotními riziky a lidem doporučují omezit pobyt venku. Kouř je nepříjemný a při sportovních aktivitách může být i zdravotně nebezpečný. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Po zprávách v 9 hodin vám Impuls přinese spoustu skvělé muziky, tak jeden hit za všechny. Elton John a Candle in the Wind, tedy verze této písně z roku 1997. Teď Redekirken.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Tady Radio Impuls. Život je krásný, o tom nás za chvilku přesvědčí kapela Krištof Richard Krajčo. V jeho českém táboře se dnes koná komplexní polní výcvik středních škol v rámci dobrovolného vojenského cvičení. Prachatice dnes otevírají zrekonstruovanou rozhlednu Libín. Na hradě Svojanov v Pardubickém kraji začínají dny dobových řemesel s ukázkami tradičních řemeslných dovedností. Hodinu popolední proběhne v Jindřichově Hradci slavnostní zahájení 17. ročníku folklorního festivalu. V krásné studánce v Liberci se veřejnosti otevře objekt lehkého opevnění vzor 37, postavený v roce 1937. V Ostravě proběhne závěrečný den hudebního festivalu Colors of Ostrava. V Prostějově slavnostně předají cenu města, a to modelce, herečce a místní rodačce Pavlíně Pořízkové. Ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm mají pekařskou sobotu. Celý den můžou návštěvníci ochutnávat pečivo od pekařských firem. A v zámeckém parku v Loučné nad Desnou na Šumpersku mají den s horskou službou.
1: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.

impuls a bleskový pohled na silnice pár vteřin před 9:45. Po nehodě zůstává uzavřená D1 u českého Šternberka. Je to mezi výjezdy 41 a 49 směrem z Prahy na Brno. Buďte na sebe opatrní a samozřejmě budeme rádi, když dál budete přispívat naší dopravě 007 tím, že budete volat na 605 222 007 anebo nahrávat hlasovky do aplikace Rádia Impuls. Za chvíli Elton John, Candle in the Wind, teď kapela Krištof. Krásné dopoledne.

Takhle si hrajeme na Impulzu pár minut před 9:30. Za chvíli Karel Gott, Jestli tě budu mít rád. Ale ještě předtím jedna připomínka. Vy totiž díky Impulzu můžete potěšit své milé a milionové kolegy v práci. Určitě máte v práci někoho, kdo vždycky pomůže, poradí, zvedne náladu. Jestli máte takové kolegy, dejte nám o nich vědět na našem webu impuls.cz a my jim pak každý všední den, tedy konkrétně Vlasta Korec i jiní kolegové po 9:00 hrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam. A to stojí za to. Takže milionoví kolegové jsou oslavováni a je jim hráno každý všední den po 9:00. Ozvěte se.

0: Je přesně 9:30, zdraví vás Radio Impuls a jeho sobotní vysílání. Máme 18. červenec, tak se taky třeba za pár minut dostaneme k počasí a nebo k plánům našeho dnešního hosta. Jméno prozradíme za chvilku. Prozradím už to, že bude zpívat Tereza Mašková, česká muzika s názvem Hořko-sladký valčík. A dáme si jednu bleskovou zprávu z dopravy. A ta zpráva bude pozitivní. Přichází z tahu Praha-Brno, kde jednička je po hromadné nehodě na 47. kilometru už částečně průjezdná. 10-kilometrová kolona se dává pomalu do pohybu. A teď se tedy pomalu přesuníme k dnešnímu počasí. Dnes bude v Česku proměnlivá oblačnost, ojediněle se vyskytnou přehánky a taky bouřky. Večer bude oblačnosti částečně ubývat. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Jihovýchod Moravy může očekávat i 30 v 1000 metrech na horách. 18.
1: Filmové premiéry.
2: Do kin míří jeden z nejočekávanějších filmů roku. Historické drama Christophera Nolana Odyssea. V hlavní roli Matt Damon, co by král řeckého ostrova Itaka, který dle legend vymyslel slavného trojského koně. Po skončení bojů netouží Odysseus po ničem jiném, než vrátit se domů za manželkou a synem. Svými činy však podle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli ten návrat co nejvíc zkomplikovat.
3: Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: Za chvíli tu písnička z Impulzovic krabičky zaspívá Jitka Zelenková. Bez lásky láska není. Ale nejprve náš dnešní host, velmi milý host, zpívající právník a dnes taky oslavenec Ivo Jahelka. Krásné ráno, krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne, čelám všem posluchačům.
0: Tak jak jsem řekl, vyslavíte narozeniny, já to ještě konkretizuji, 72. Tak mi dovolte jménem Impulzu a našich posluchačů popřát krásné narozeniny, zdravíčko, spokojený život.
1: Děkuju mnohokrát a doufám teda, že moje písničky budou ještě posluchače pořád aspoň nějakou chvilku bavit.
0: Určitě ano. A když se k ním dostaneme, vaše písničky jsou úsměvně napsané právnické případy, které jste v životě jako advokát řešil. Máte něco nového v současné době?
1: No, tak samozřejmě já jsem měl v šuplíku nějaké věci z nedávných a minulých dob, které jsem nespracoval, až teď jsem se k tomu vlastně dostal v rámci toho posledního alba, takže tam jsou ty nejnovější příběhy. No, tak jako třeba pěkný příběh o tom, jak jeden pán na venkově šel pást kozu a byl u trati, kde byly závory, které byly nahoře, a v tom ty závory šly dolů a jemu se začalo na záchod, tak tu kozu přivázal k tím závorám, odbyl se do houští. Mezitím měl přijet vlak, ale nepřijel, protože měl zpoždění a ten závorář ty závory zase z toho domku, kde měl tu službu, vytočil klikou nahoru, bohužel tady i s tou kozou, která k těm závorám zakrk přivázána a nedopadlo to teda dobře.

0: pro kozu.
1: Chudák. Jezdíte a vystupujete teď v létě hodně?
0: Teď je léto, takže dva festivalů, takže samozřejmě téměř každý víkend někde nějaký festival. Já jsem si dříve vyhýbal, protože mi to přišlo jako, jako dost jako na mě velké, já mám radši komornější prostředí, ale zvykl jsem si na to a zvykl jsem si na to, že publikum prostě poslouchá i v tom velkém davu, třeba vydrží tu hodinu stát pod pódiem a poslouchat ty mé zvukové ptákoviny.
1: A zjistil jsem taky, že máte nové album, už jsem to taky naznačil, můžete nám o něm něco málo povědět?
0: Album jménem Republiky, opět živá nahrávka z koncertu, 75 minut povídání a písniček, živě nahraných i s publikem. Jsou tam samé novinky, kromě tedy klasické cigánské Bledy, která tam je jako tak z nostalgie, protože byla vlastně i na první, úplně první mé desce ještě vinylové někdy z roku 86. No a samozřejmě tohleto album teďka představuji na koncertech spolu s nějakými staršími věcmi, publikum chce vždycky slyšet nějaké věci, které z nás minula. No a tak jsou ty festivaly. Tak teď mám dneska je ten Míšek, příští sobota jsou velký festival Bundy zelený se to jmenuje, to je na Moravě, v Zádveřicích, takže tam budu taky odpoledne hostovat. No a ještě předtím jsem myslím v pátek v Úštěku a pak už to nepamatuju.
1: Tak si užijte všechna vaše letní vystoupení, třeba to dnešní v Míšku pod Brdy a my se na vás zase budeme někdy těšit. Naslyšenou, naviděnou, na Impulzu.
0: Já děkuji a zdravím všechny impulzáci, přeji hezký den.
1: Naším hostem byl Ivo Jahelka.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: 10:45, dopolední vysílání, sobotní dopolední vysílání Rádia Impuls běží dál. Za chvilku Gary Halliwell a z české muziky můžu slíbit třeba Dalibora Jandu. A z dopravy 007 opět hovory o Praze a Brnu, tedy o hlavním tahu D1 a 47. kilometru.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
2: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu, jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
1: Je nebojácný.
2: Já se začal taky bát trošku.
3: Ježiši, Aleši.
2: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
4: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
2: Teď to ruplo, i plusový.
4: Vidím to, pozdleskej.
2: Aha, tak to je počítej, tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na Impulzu. Hlavní tah Praha-Brno je pohromadné nehodě na 47. kilometru D1 už průjezdný jedním pruhem. Tvoří se ale dlouhá kolona, a to v úseku od 36. kilometru směrem z Prahy na Brno. Další nehoda na D1 zpomaluje provoz na příjezdu do Brna od Vyškova, je to kilometr 196, kolona má víc než kilometr. Provoz sílí na trase z Prahy do Tábora na silnici 3 mezi Mračí a Benešovem. A nehoda komplikuje dopravu na tahu ze Znojma do Brna na silnici 53 u Lechovic, srazily se tu dva autobusy. Dávejte na sebe pozor, i vy autobusáci, kdyby cokoliv, 605 222 007, linka naší dopravní centrály. K tomu, abyste pomohli, abyste se stali dopravním agentem 007, můžete docílit i tak, že si zkrátka stáhnete naši aplikaci a budete nahrávat hlasové zprávy. Lenka Haluzová je ve studiu, ahoj.
3: Ahoj.
0: Jsi krásná, krásně nasvícená.
3: Děkuju.
0: Protože to já prozradím, zákulisí Pavel Hudeček to tady nainstaloval, protože za chvilku bude vtip a bude i natáčen audiovizuálně.
3: Ano, je to pravda. Jako poslední dobou mám těch světel kolem sebe víc a víc, tak si říkám, že
0: jsi
3: možná...
0: Jsi ve světlech, no to je dobře.
3: No to jo, ale víš, jako že předtím to nebyla potřeba a teď s přibývajícími měsíci a lety najednou mám na sobě jako více.
0: Vůbec nevím, co tím chceš říct teďka.
3: Ne, dobře, tak
0: ne. Takže to nebudu ani komentovat. Nicméně jsem rád, že máš dobrou náladu.
3: Ano.
0: A doufám, že nám ji taky vytvoříš. No. Tedy těm, kteří nemají, což u našich posluchačů už se nedá říct po mém vysílání.
3: Ale kdyby náhodou třeba dva,
0: pojďme
3: tak
0: na to, pro oba.
3: Rada. Čím víc vážíš, tím si těžší pro únosce. Chraň se, dej si dort.

0: Radio Impuls, za chvíli 10 dopoledne, s vámi je Lenka Haluzová, přeju vám krásnou sobotu, máme 18. července. Petr ze Slavic píše, obloha je bez mráčku a na teploměru 20 stupňů. Díky moc za zprávu, napište i vy, jak je právě teď u vás na 605 222 007, pojďte vysílat spolu se mnou. Dneska bude podle meteorologů na obloze proměnlivá oblačnost, během dne se místy vyskytnou přehánky a ojediněle také bouřky. Večer by mělo oblačnosti ubývat. Naměříme 23 až 28 na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů. No a jak se vyvíjí situace na D1, kterou sledujeme celé ráno, shrne za chvíli Lenka ve zprávách.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Dálnici D1 omezuje nehoda 6 aut. Vesecký rybník v Liberci bude při povodních bezpečnější. Jih Norska ničí obrovský požár. Je 10 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Po hromadné nehodě na D1 jsou 4 lehce zranění. Dálnici ráno na 47. kilometru na Benešovsku uzavřela nehoda asi 6 aut. V úseku nejdřív hořela dodávka a vytvořila se kolona. Před tou jeden řidič nedobrzdil a srazil se s dalšími auty. Dálnice mezi Šternovem a Psáři byla ve směru na Brno nejdřív úplně neprůjezdná. Zhruba po 2 hodinách se podařilo obnovit provoz levým jízdním pruhem. Vesecký rybník v Liberci čeká rozsáhlá rekonstrukce. Oprava začne v září a potrvá 2 roky. Vesecký rybník, známý i pod názvem Tajch, je historické vodní dílo, zároveň ale také oblíbené místo k rekreaci. Kompletní obnovy se dočká hráz, součástí bude také odbahnění plochy. Generální ředitel povodí Labe Marian Šebesta říká, že už jenom rybník vypustit bude náročné.
6: Takže se překope hráz, což je taková jako zvláštní oprava. Nejsou tam prostě spodní výpusti a to máme povolený z důvodu ochrany přírody až, myslím, po létě. To znamená, teďka jsou ty práce, nebo nejsou vidět, jsou přípravný, nicméně pak začnou, no a zase ve spolupráci s městem.
4: Stavba zahrnuje také kompletní opravu hráze nebo vybudování nového bezpečnostního přelivu. Hlavním přínosem úprav bude zvýšení bezpečnosti při povodních. Přestavba tržního náměstí v Teplicích se znovu protáhne. Modernizace za skoro 50 milionů bude hotová nejdřív příští léto. Už jednou prodloužený termín přitom počítal s koncem letošního roku.
7: Kašny, lavičky, stromy a hlavně nová dlažba s osvětlením a dostupnými přípojkami pro pořádání nejrůznějších akcí, včetně farmářských trhů. Všechno už vzniká na tržním náměstí, jenže nejde to tak, jak se předpokládalo. První zdržení způsobil zloděj, který rozkrádal materiál. Zmizelo přes 80 metrů kabelů, včetně těch právě položených. Nejnovější zpoždění pak teplický magistrát zdůvodňuje nečekanou úpravou projektu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: U Hormuzu bylo zase rušno. Dva ropné tankery vybuchly a začaly hořet poté, co propluly zaminovaným pásmem jižně od Hormuzského průlivu. Podle agentur Reuters a AFP to uvedly iránské revoluční gardy. Podle Teheránu je tato významná námořní cesta mimořádně nebezpečná a zcela uzavřená. Podle serveru CNN se tvrzení Iránu nepodařilo nezávisle ověřit. Americká armáda označila toto prohlášení za nepravdivé. Hormuzský průliv je od minulého týdne, kdy konflikt eskaloval, opět Iránem uzavřený. Připomenu, že před současným konfliktem mezi Spojenými státy a Íránem touto klíčovou dopravní tepnou proplouvala přibližně pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Požár u města Drammen na jihu Norska už zničil přes 100 domů. V silném větru se snaží dostat plameny pod kontrolu desítky hasičů. Zatím není jasné, proč hořet začalo. Úřady nehlásí oběti ani pohřešované. Nejméně 3 lidi ale utrpěli zranění. Informují o tom místní média, podle kterých jde v zemi o nejničivější požár za posledních 100 let. Policie už evakuovala stovky lidí. Plameny se mezitím rozšířily i do okolního lesa.
0: České prázdniny s rádiem Impuls jedou. Tento týden poznáváme krásy východních Čech a tak se tam samozřejmě vypravíme i za chvíli s pořadem Máme Česko rádi. Teď ale Daniel Landa, hezký poslech.
5: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Radio Impuls, za chvíli Ace of Base, anebo taky Buty a Nad stádem koní. Tak jako celý týden i v pořadu Máme Česko rádi, budeme teď putovat východními Čechami. Momentálně se nacházíme asi 2 kilometry od Nasavrk. Já vítám ve studiu Mirka Tausiga z Klubu českých turistů, který nám představí rozhlednu s krásným názvem Bojka.
1: Hezký dobrý den, no je to tak, i když někdo říká Bojka. Mm-hmm. Jsme u České Lhotice, rozhledna Bojka byla otevřena před 20 lety, někdy v květnu 2006 a celková výška je 14,5 metru.
0: Říkal jste, že je taková spíš nižší?
1: To jo, schody tady ani nevím, protože vyhlídková plošina je 11 metrů vysoko, takže v pohodě. Součástí téhle rozhledny je bezbariérové kryté posezení se stolem a lavicemi a rozhledna je přístupná celoročně, bezplatně, takže úplná paráda.
0: Mirku, já se ještě musím vrátit k tomu názvu, ona vypadá opravdu jako Bojka ve vodě?
1: To ne, jenom to, že vlastně projektovalo jí občanské sdružení BOII, a Turistický akademický klub Praha. No a jak jí popsat? Jsou to takové dva domečky v sobě, nebo spíš nad sebou, taková strážní věžička nad domem. Ale pozor, ten výhled všemi směry opravdu 50 kilometrů. A pozor, na úpatí kopce leží Hodonín. Ale to je schoda men, tady jsme u Chrudimi.
0: První rozhlednu tady máme za sebou. Mirku, po písničkách kam?
1: Podíváme se na rozhlednu, která se jmenuje Barborka.
0: A to je moc hezké jméno. Za chvíli ještě doprava, po nehodě je uzavřená trasa Znojmo-Brno, podrobnosti za pár minut.
2: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
3: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
6: A s kódem KSC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak využijte kód KFC Leto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: A teď už na silnice nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě je uzavřená trasa Znojmo-Brno v úseku mezi Lechovicemi a křižovatkou na Čejkovice. Zasahují tady záchranáři a hasiči po střetu dvou autobusů. Na místě je větší počet zraněných a přijela i velkokapacitní sanitka. Silný provoz sledujeme na výpadovce z Mikulova na Rakousko směrem od Brna na Vídeň. Kvůli nehodě se vleče doprava na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova mezi 199. a 196. kilometrem. Na D1 ještě zůstáváme, pořád se rozjíždějí kolony na tahu Praha-Brno mezi kilometry 34 a 44 a ucpává se i objížďka po silnici 113 přes Třemošnici a Divišov. Buďte na sebe opatrní, kdybyste věděli o další komplikaci, určitě nám o ní dejte vědět. Ozvěte se buď přes mobilní aplikaci, anebo volejte 605 222 007.

0: Radio Impuls s pořadem Máme Česko rádi zůstáváme tak jako celý týden ve východních Čechách. Konkrétně míříme do Horních Raškovic, nedaleko Heřmanova Městce. Mirku, tady nás čeká další rozhledna.
1: Přesně tak. Rozhledna Barborka stojí na okraji bývalých raškovických lomů a návštěvníci si ji můžou prohlédnout a navštívit už od roku 2004. Původně byla dřevěná, ale v roce 2013 prošla rekonstrukcí a dneska má takovou ocelovou podpůrnou konstrukci.
0: A jak je na tom s výškou? Patří mezi ty menší nebo spíš větší rozhledny?
1: Určitě menší. Celková výška je necelých 14 metrů, vyhlídková plošina asi v 10 metrech, takže podle mého systému velmi taková rozhledna na pohodu, ale hezoučka, dvoupatrová a taková příjemná na lehkou turistiku.
0: Takže se nemusím bát, žádný vysokohorský výšlap.
1: Kdepak, nahoru myslím teda vede jenom asi 47 schodů a za odměnu se vám otevře výhled na Železné hory, Polabí, Kunitickou horu a dokonce prý jsou vidět i Krkonoše. Já tady byl dvakrát a neviděl jsem ji nikdy.
0: Leďte, Mirku, a proč právě Barborka?
1: Název připomíná svatou Barboru, patronku horníků. Není to teda náhoda, protože v okolí se po staletí těžil křemenec, vyráběly se tedy takové ty mlýnské kameny. Historie těžby připomíná i naučná stezka tady kolem bývalých lomů.
0: Takže rozhledná s troškou historie navíc.
1: Přesně tak. Navíc je tady posezení, několik zajímavých plastik a příjemné prostředí pro rodinný výlet. Takže odpočinete si a ještě se něco dozvíte.
0: Tím bychom se s rozhlednou Barborka rozloučili. Kam se, Mirku, spolu vypravíme za chvíli v posledním vstupu?
1: Koukneme se na rozhlednu, která se jmenuje Bára 2. Protože předtím tady stála Bára 1 a tu vzal čert. Teda vítr.
0: No tak jo, tak hurá, do Chrudimi, to je jenom kousek odsud.
2: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: Jedna mimořádná dopravní kvůli nehodě je uzavřená trasa Znojmo-Brno na silnici 53 mezi obchvatem Lechovic a odbočkou na Čejkovice. Srazily se tady dva autobusy a při nehodě se zranil větší počet lidí.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Robbie Williams dospíval na Impulzu, za chvíli Pohádková, Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák a jejich dělání. Posloucháte pořad Máme Česko rádi, dneska nás zajímají rozhledny ve východních Čechách. Teď jsme asi 4 kilometry od Chrudimi, tady stojí poměrně mladá rozhledna Bára 2. Její jméno tak nějak naznačuje, že jde o druhou rozhlednu toho jména. Tak jak to tam všecko bylo, osvětlí náš turista z povolání, Mirek Tausek.
1: Její předchůdkyně Bára 1 měla velmi krátký život, byla postavená v roce 2008 a představte si, 4 dny po svém otevření se přes Českou republiku přehnalo tornádo, no a tuto rozhlednu úplně poškodilo nenávratně.
0: A myslíte si, že byla teda postavená nějak málo odolně?
1: To se nedá říct, ale je pravda, že žádnou jinou rozhlednu bouře nevzala, tak nevím, ale chrudimští to nevzdali, rozhodli se postavit rozhlednu novou, ta nakonec byla dokončena hned o rok později a je postavená tak, aby odolala i síle větru 200 km v hodině. No a zatím fakt drží.
0: A můžete ji trošku popsat, jak vypadá?
1: No, má rozhledna je stejná jako její předchůdkyně, teda o malinko menší, ale má spoustu zabezpečovacích prvků. Má asi 26 metrů na výšku, má takový zvláštní tvar, byla prostě navržená ve tvaru trojbokého kumového jehlanu. Do konstrukce se tady zavěsily takové válcové dřevěné schodiště se 78 schody.
0: Mirku, a tím my dneska končíme. Já se na vás budu moc těšit zase příští týden. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou a mějte Česko rádi.
2: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Radio Impuls. Za chvíli další česká muzika. Nabídnou Lucí Bílou spolu s Pepou Vojtkem budou zpívat písničku Zítřejší ráno. Předtím na silnice po nehodě dvou autobusů je zastavený provoz na trase Znojmo Brno. Víc za minutu a půl.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou.
1: Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě dvou autobusů je zastavený provoz na trase Znojmo-Brno na obchvatu Lechovic. Jezdí se po náhradních trasách přes Borotice a Božice nebo druhou stranou přes Oleksovice. Několika kilometrová kolona se sune na trase z Prahy do Tábora na silnici 3, a to v úseku Mrač-Benešov-Bystřice. A kvůli zúžení se ucpává silnice 35 před Hodkovicemi nad Mohelkou směrem z Liberce na Turnov. 605 222 007, to připomínám linku naší dopravní centrály, anebo můžete nahrát vzkaz ze svojí trasy přes naší mobilní aplikaci. Šťastnou cestu!

0: Radio Impuls, za chvíli bude 11 dopoledne, s vámi Lenka Haluzová a třeba taky Honza píše, die u Znojma 23 stupňů a polojasno. Šárka zdraví z Krnova, máme pod mrakem, ale moc příjemných 24 stupňů. Díky, napište na 605 222 007. Dneska bude na obloze proměnlivá oblačnost, během dne se místy vyskytnou přeháňky, ojediněle i bouřky, k večeru by se mělo vyčasit. Naměříme 23 až 28 na jihovýchodě Moravy až 30 stupňů. A zajímá nás samozřejmě situace na trase Znojmo Brno. Nové podrobnosti k nehodě dvou autobusů budeme mít ve zprávách za chvíli.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto. Celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulsem je Bageterie Bulvár.
4: Znojemsku se čelně srazily autobusy. Bouřky si včera vyžádaly evakuace. Rodiče by měli proniknout do herního světa dětí. Je 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Spojnice Brna a Znojma je uzavřená kvůli čelní srážce autobusů. Detaily o nehodě i dopravní situaci nese reportér Tomáš Zemánek. Dobré dopoledne, Tome.
5: Hezký den. K havárii došlo před hodinou a půl mezi obchvatem Lechovic a odbočkou na Čejkovice. Co se týče počtu zraněných, mluvčí jihočeských záchranářů Michála Botová sdělila České televizi, že ošetřují 30 lidí se zraněními lehkými a 9 se středně těžkými až těžkými. V nejhorších případech může jít o poranění páteře nebo vnitřní orgánů. Na pomoc dorazila velkokapacitní sanitka i vrtulník. Dopravu mezi tím řeší policisté, kteří řidiče odklánějí přes Borotice a Božice, případně opačným směrem přes Olexovice. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Bouřka včera narušila plány nespočtu lidí. Doprovázená silným větrem si večer vyžádala evakuaci přibližně 20 lidí ze 4 objektů v okolí hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Dnes ráno se do nich mohli vrátit. Mluvčí krajských hasičů to řekl agentuře ČTK. Hasiči rozsáhlý požár výškové budovy se sklady a kancelářemi likvidují 10. dnem. Trosky částečně zborceného objektu stále prolévají vodou. Rychlost větru u hořící budovy měří hasiči už několik dní. Večer během bouřky překročila 40 km v hodině. Podle statika to je hranice představující riziko pro stabilitu torza budovy. Podobná situace se podle hasičů může opakovat i v příštích dnech. Bouřka včera napáchala paseku i na Vysočině. Na Žďársku hasiči odstraňovali popadané stromy a čerpali vodu. Hudební festival hrošení musel pod stan. V kraji měli hasiči okolo 30 výjezdů. Kvůli bouřce večer museli přerušit program asi na hodinu i na festivalu Colors of Ostrava.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Rodiče by se měli naučit hrát počítačové hry. Měli by si je zahrát se svými potomky, aby se ujistili, že je tam neohrožují žádní predátoři. Tvrdí to expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová. Zároveň zmiňuje herní tituly, kde se dětem často důvěra nevyplácí.
6: Ty favoriti zůstávají stejně, je to zejména Roblox, Fortnite, Minecraft. Ten pachatel se k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi. On se vydává za stejně starého vrstevníka, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí. A tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců. A až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
4: Nejvíc zranitelní jsou u počítačových her především malí chlapci. Podle průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci by se schůzkou s neznámým člověkem souhlasilo přes 20% chlapců. Dívky jsou méně důvěřivé, ven by šlo jen 14% z nich. Jihovýchod Turecka ráno zasáhlo zemětřesení. Podle dostupných údajů dosahovala jeho síla 5. stupně. Otřesy byly cítit v několika provinciích. Zemětřesení si podle dosavadních informací nevyžádalo žádné oběti ani nespůsobilo škody. Oznámil to podle agentury AFP Turecký úřad pro zvládání katastrof. Tureckem prochází několik geologických zlomových linií a jihovýchod pak patří k seismicky nejaktivnějším oblastem země. V únoru 2023 region zasáhlo ničivé zemětřesení, které si vyžádalo víc než 53 000 obětí a zničilo řadu měst.
0: Právě máme za sebou, za chvíli si budeme povídat o traktorech Zetor, ale nejdřív muzika. Pustím vám Terezu Kernlovou a její písničku Schody z nebe hned na úvod hodiny. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, chystám další muziku, bude to třeba kapela Lucie s písničkou Černí andělé, připravujeme i dopravu, budeme se samozřejmě zabývat přerušením provozu na tahu Znojmo Brno, ale teď míříme tak trochu do Brna a tak trochu do Británie. Smutná zpráva o konci výrobu traktorů značky Zetor v Brně se dostala také do zahraničí a všimla si například britská média.
1: Informaci přinesla tisková agentura Reuters, od které ji přijali specializované publikace se zaměřením na farmářskou techniku. Zdůrazňují, že brněnský Zetor vyvezl do Spojeného království a do Irska téměř 90 tisíc strojů. U farmářů byly oblíbené pro svou cenovou dostupnost, spolehlivost, robustní provedení a extra výbavu. Tisk cituje hlavní důvody, které vedly k přesunu výroby do Indie a do Číny. Vysoká cena elektřiny a materiálu, pro kterou se stávaly nekonkurenceschopné. V Irsku a v Británii se modely se základním vybavením prodávaly za v přepočtu 800 tisíc až milion korun. Ostrovní publikace uvádějí, že přes konec výroby zůstává v Brně ředitelství značky a globální servisní středisko. Webové stránky společnosti v Británii i teď nabízejí 7 základních modelů značky od Zetor Primo po Zetor Crystal. Firma také slíbila, že veškeré objednávky pro letošní rok nejen sem do Británie splní. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě zůstává zavřený tah Znojmo Brno mezi Lechkovicemi a křižovatkou na Čejkovice. Hasiči tady odklízejí následky nehody dvou autobusů znojemského dopravce. Náhradní trasy vedou po přilehlých obcích, a to přes Borotice a Božice, nebo druhou stranou přes Olexovice a Prosiměřice. Kvůli zúžení je ucpaná trasa z Liberce do Turnova mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi. 6-kilometrovou kolonou hlásí naše dopravní agenti stahu Praha-Tábor, a to v úseku Mrač-Benešov. Přeju vám všem pevné nervy, šťastnou cestu a kdyby něco, tak se ozvěte 605 222 007, to je linka naší dopravní centrály, anebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: Sobotní dopoledne s Impulzem. České prázdniny pokračují, žijeme muzikou, žijí i naše koncertní soboty. Tentokrát vám ve víkendovém živáku Rádia Impuls zahraje kapela Jelen. Tak ať už budete u vody, na zahradě nebo na chalupě, v sobotní večer si udělejte čas na pořádnou dávku živé muziky. Víkendový živák Rádia Impuls dneska v 8 večer. No a taková malinká chutnávka už za chviličku, Jeleni a jejich všude zdejší.
1: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: vás chystám klasiku pro radost. Bude to Marie Rotrová Večerem zhýčkaná.
1: Autoimpulzy.
0: Pokud cestujete na dlouhé trasy s malými dětmi, tak určitě oceníte pauzu, kde se můžou vyřádit. Na tuzemských dálnicích se v posledních letech začaly vznikat odpočívky s dětskými hřišti napříč republikou, jejich několik desítek, no a narazil na ně i náš reportér Tomáš Kabát.
2: Já jsem teďka na dálnici D7 na odpočívadle u Smolnice a tady je úplně nově otevřené dětské hřiště. Vidím před sebou skluzavky, plastové samozřejmě, vedle nějaké prolézačky i houpačka je tady a nedaleko i přístřešek se stoly pro piknik nebo nějaké občerstvení.
3: Na to, zda se jedná o nový trend, jsem se zeptal mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla.
4: Dětské hřiště často bývá součástí na nově budovaných nebo plánovaných odpočívkách. Máme v provozu celkem 66 dětských hřišť. Část z nich vybudoval ředitelství silnic a dálnic a zbytek je většinou součást obslužných zařízení, jako jsou například fast foody a podobně.
3: A nejde jenom o prolézačky, skluzavky a houpačky, které jsem popisoval. Nově na naší dálniční sítě najdete i hřiště, které dětem protáhne nejenom svaly, ale i mozkové závity.
4: Nedávno ŘSD vybudovalo na odpočívce D11 Vrbová Lhota ve směru na Prahu interaktivní dětské hřiště, kdy pomocí aplikace QR kódů plní děti úkoly, můžou vyplnit kvíz a nebo si zacvičit.
3: Tak klidnou jízdu, pokud možno s vybouřenými dětmi, přeje Tomáš Kabát.
1: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV My Station. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si osvěžující ledovou kávu. Teď navíc hrajete o skvělé ceny. Ve hře je až 100 000 a více než 100 dalších cen. Celkem za 500 000. Více na www.omv.cz. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: Radio Impuls, za chvíli Miroš Birka a Můr našich lások. Já vás předtím ale ještě vezmu na silnice. Stále je zavřená trasa Znojmo-Brno po nehodě dvou autobusů. Všechny podrobnosti za půl minuty.
1: Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky. Láska, láska. Písničku za písničkou.
2: Pojď blíž, já zpátky odlétám.
1: Bez zbytečných řečí. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě dvou autobusů je stále zavřená trasa Znojmo-Brno na silnici 53 u Lechovic. Jednou z možných objížděk je cesta přes Borotice a Božice. Krokem to jede na D1 u Brna před exitem 196 směrem od Vyšková i od Prahy. Práce silničářů komplikují provoz také na trase z Pelhřimova do Humpolce mezi Onšovicemi a Vystrkovem. Kolona je tady v obou směrech, jedná se o silnici číslo 34. Několika kilometrový plechový had, tak ten se plazí na tahu Praha-Tábor na silnici 3 v úseku Mrač-Benešov. A kvůli zúžení se to vleče na trase z Liberce do Turnova na silnici 35 mezi Jeřmanicemi a Hodkovicemi. 605 222 007, linka naší dopravní centrály, připomínám, nebo se můžete ozvat kdykoliv, takže namluvíte vzkaz přes mobilní aplikaci. Šťastnou cestu!

0: Puls, za chvíli bude poledne, s vámi Lenka Haluzová, přeju vám krásnou sobotu. Honza píše z Hluku na jižní Moravě, zatím máme 26 stupňů se sluníčkem a jenom občasným mráčkem. Ilona, ta zdraví Stritku Místku, máme 26 stupňů a slunečno. Díky moc za vaše zprávy, napište i vy, jak máte právě teď na 605 222 007. Dneska podle meteorologů to bude taková proměnlivá oblačnost, během dne se místy může vyskytnout nějaká ta přeháňka ojediněle bouřka, k večeru se vyčasí a naměříme 23 až 28, tepleji bude na jihovýchodě Moravy, a to až 30 stupňů. No a ceny pohonných hmot nebudou od pondělka regulovány. Co to pro nás znamená, řekne za chvíli ve zprávách Lenka.
1: K českým prázdninám patří živá muzika a my ji pro vás máme pořádnou dávku. Máš v...

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls.
1: Nehoda autobusů na Znojemsku má desítky zraněných. Vládní regulace paliv končí. Na Chrudimsku řádili červení skřídkové. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hlavní tah mezi Brnem a Znojmem je kvůli čelnímu střetu dvou autobusů kompletně uzavřený. Aktuální podrobnosti zná reportér Tomáš Zemánek. Dobré poledne, Tome.
2: Hezký den. K vážné nehodě linkových autobusů znojemské dopravní společnosti PSOTA došlo okolo 9:30 dopoledne u Lechovic na Znojemsku. Záchranné složky na místo vyslaly 13 posádek, včetně velkokapacitní sanitky a vrtulníku. Kvůli rozsahu akce musely být povolány i týmy z volna. Podle mluvčích záchranářů Michály Botové si nehoda vyžádala přibližně 40 zraněných. 9 osob utrpělo středně těžká až těžká poranění a záchranáři je transportovali do nemocnic v Brně a ve Znojmě. Dalších 30 cestujících vyvázlo s lehkými zraněními. Jak potvrdila policejní mluvčí Petra Hrůzová, silnice zůstává uzavřená a policisté dopravu odklánějí. Auta jedoucí od Znojma mohou využít trasu přes Borotice, Božice a Mackovice. Řidičům jedoucím od Brna je k dispozici stejná cesta opačným směrem. Začíná tedy sjezdem na Mackovice. Silnice by podle policie mohla být průjezdná mezi 2. a 3. hodinou odpoledne. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Ceny paliv se budou znovu řídit trhem. V pondělí končí vládní regulace na pohonné hmoty. Podle ministryně financí Aleny Schillerové už pominula mimořádná tržní situace a ke státnímu zásahu do cen benzínu i nafty už není důvod. Ekonom Lukáš Kovanda předpokládá, že se to může u čerpacích stanic výrazně projevit. Podle něho konec regulace dopadne hlavně na naftu.
3: Lidé, kteří třeba uvažují dlouhodobě a tankují za své, to znamená, nejsou to řidiči firemních vozů, zejména pokud tedy tankují naftu, určitě velice mohou ušetřit, pokud tedy natankují ještě třeba o tomto víkendu.
1: Konec zastropovaných cen půjde ruku v ruce s návratem spotřební daně na původní úroveň. Právě u nafty jen ona samotná zapříčiní zdražení o víc než 2 koruny. Na Chrudimsku zachytili červené skřídky, tak se jmenuje vzácný úkaz na obloze, který se objevuje výjimečně při bouřce. Astronom Petr Horálek vyfotil tyto nadoblačné výboje v noci na dnešek v Proseči u Seče. Byly nad silnou bouří, která v té době přecházela z Ostravska na východ. Červení skřídkové jsou zvláštní typ blesku, který nevzniká pod bouřkou, ale vysoko nad ní. Objevuje se ve výšce přibližně 50 až 95 kilometrů nad zemí, tedy mnohem výš než běžné blesky. Vzniká jako reakce na velmi silný blesk v bouřkovém mraku. Jeho červenou barvu způsobuje to, že velké množství energie na krátkou chvíli rozsvítí molekuly dusíku v horních vrstvách atmosféry. Ukrajinský dronový útok zasáhl u Moskvy logistické centrum. Úder si vyžádal nejméně 7 obětí a 24 zraněných. Podle agentury AFP to uvedly místní úřady. Podle Ruska přes noc Ukrajina na moskevskou oblast vyslala víc než 370 dronů. Rusko pak zaútočilo na přístavní infrastrukturu v Oděse, kde jedna osoba zahynula a 3 lidé utrpěli zranění. Ukrajinský prezident Zelenský na sociální síti Telegram oznámil, že Ukrajina v noci zasáhla 2 významná logistická zařízení v Rusku. Moskevské a Tambovské oblasti a také ropný objekt. Podle něj logistická zařízení sloužila k dodávkám komponentů pro výrobu dronů a navigačního vybavení, na které se vztahují sankce.
4: To by byly zprávy, tak možná by to chtělo teď něco trošku pozitivnějšího a já něco pro vás mám. Za chvíli si spolu dáme hořické trubičky a to je za mě skrz naskrz pozitivní. Předtím Petr Muk.
0: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Rádio Impuls, české léto, za chvíli letní hit Marek Ztracený a jeho léto 95.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Tento týden patří v našem speciálním letním vysílání východním Čechám. České prázdniny s Rádiem Impuls proto nemohly minout město Hořice, které jsou proslulé výrobou trubiček. Že tam křupavá sladkost vzniká dodnes, to má na svědomí hned několik trubičkářských rodů. Za jedním z nich vyrazil reportér Tomáš Zemánek.
2: Jedna z rodin, která dnes trubičky vyrábí, jsou Petráčkovi a přímo v jejich výrobně mě teď vítá pokračovatelka rodu paní Romana Nová. Došli jsme do místnosti, kde je horko, syčí to tady, co sledujeme?
3: Tady vlastně začíná ten základní proces výroby hořických trubiček, pečení oplatek. Jsou tady dva pečící karusely, takzvaný kolotoče, každý má 21 ploten, teče na něj těsto, ta oplatka se upeče a vlastně automatická odebírací ruka odebere hotovou oplatku.
2: Všechno to tady dělá robot, vidím, tenoučké oplatky padají na kupu a pak se odnáší do místnosti, kde je dýchatelněji a kde jsou dvě zaměstnankyně, které tu provádí ruční práci jakou?
3: Tady je úplně to srdce výroby hořických trubiček, stáčení. Tady se stáčí vlastně každá trubička do podoby trubičky. Jo, každá hořická trubička je prostě ručně stočená.
2: Já se velmi rychle zeptám, dobrý den, kolik trubiček stihnete vyrobit za jednu směnu?
4: Až 3000.
2: Jíte je někdy sama, nebo jich máte dost?
4: Někdy si dám ještě. Nemám jich dost.
2: Moc díky. A kam putují trubičky poté?
3: Pokud se jedná oplněný, tak jdou k plničce, kde se ty slabé trubičky naplní. Co se týče sypanek, ty už jdou rovnou na expedici na balení.
2: Podíváme se ještě tam, kde se trubičky plní. Slyšíme další zajímavý zvuk, to je poloautomatická plnička. Zeptám se paní, která je její obsluha, jak se ovládá?
5: Pomocí pedálu.
2: A kolik trubiček, jakou rychlostí je zvládáte plnit?
5: Za hodinu tak 2600.
2: No a pak už trubičky míří do místnosti, kde je zabalíte.
3: Expedice, přesně tak, a už přímo k zákazníkům.
2: Tak takhle vznikají hořické trubičky. No a protože tenhle produkt má ochrannou známku, od jejich výroby se pochopitelně hlásím z Hořic. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
0: A příští týden se náš letní speciál podívá na sever Čech. Vysílání vyvrcholí festivalem Benátská s Impulzem v areálu ve Vesci u Liberce.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Ptáš se
6: mraků, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
8: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz sledujeme na trase Praha-Tábor na silnici 3 u Benešova. Je tady přerušovaná kolona v obou směrech a pomalu to jede taky u Olbramovic. Po nehodě dvou autobusů je pořád zavřený tah Znojmo-Brno u Lechovic. Kvůli nehodě se ucpává Pražský okruh mezi 15. a 21. kilometrem směrem od Modletic na Ruzyni. Kolony jsou tady i v protisměru od D5 k D1. Další šňůry aut vidíme třeba na trase mezi Humpolcem a Pelhřimovem, a to z obou stran. A ze své trasy volají Vlasti Korec.
2: Chtěl jsem se vypravit po D1 směrem na Vysočinu, ale bohužel dopravní komplikace, o kterých víte, znamenají velké problémy, tak jsem objížděl D1 přes Benešov a Vlašim. Cesta na objízdné trase byla v pohodě, ale na 660. kilometru jsem se vrátil a provoz je velmi, velmi, velmi hustý, tak prosím dávejte na sebe pozor. Pochopitelně pozdravení pro skvělou Lenku, výborně se poslouchám.
1: Vlastíku, děkuji, šťastnou cestu tobě i vám všem ostatním, našim posluchačům. 605-222-007, to je číslo sem k nám, nebo samozřejmě nahrávejte vzkazy přes aplikaci.

0: Radio Impuls. České prázdniny s Rádiem Impuls, letní hity, letní vzpomínky. Tohle všechno je ideální s někým sdílet. Prostě se vrátit do práce a mít s kým pokecat. To je samozřejmě moc fajn. A takovým lidem my na Impulzu říkáme milionoví kolegové. Jestli takové máte i vy, tak nám o nich můžete dát vědět na našem webu impuls.cz. Tam vyplníte takový jednoduchý formulář, necháte na sebe kontakt a Vlasta Korec se vám ozve. No a my potom jako takové poděkování pro ty vaše milionové kolegy jim věnujeme 7 pecek v kuse a bez reklam. Ty hrajeme každý všední den, vždycky po 9. hodině. Takže ještě jednou, pokud máte kolem sebe super lidi, tak se mrkněte na náš web impuls.cz. No a těch 7 pecek může potom patřit právě jim.
1: Letní filmová slavnost s Rádiem Impuls.
2: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
1: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdní kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
3: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Impuls, za chviličku už klasika pro radost zazní Náměšť od Jaroslava Hudky. České prázdniny na Rádiu Impuls pokračují ve východních Čechách. Už jsme se prošli Krkonošským národním parkem, objevili krásy Adršpachu a podívali se na Pštrosí farmu. Teď je ale čas zjistit, které známé osobnosti mají právě ve východních Čechách, mají právě východní Čechy ve svém rodném listě. Slovo má Saša Hemala.
1: Slavní rodáci na Rádiu Impuls.
2: Nejprve dnes společně zamíříme do Miletína. Právě tady se narodil spisovatel a básník Karel Jaromír Erben. Málo kdo ví, že Erben se narodil jako dvojče, jeho bratr ale bohužel zemřel krátce po narození. A že Erbenovi vděčíme hlavně za kytici? Jak se to vezme? Nemalou zásluhu má totiž i na tom, že dodnes známe pohádky jako Zlatovláska, Pták ohnivák nebo Dlouhý, široký a bystrozraký. My ale práskneme do koní a vydáme se na Pardubicko, konkrétně do Holic, odkud pochází cestovatel Emil Holub. Afrika ho fascinovala celý život a dohromady tam strávil 11 let. Připomeňme si, že to bylo v době, kdy byla velká část Afriky pro nás Evropany stále téměř neznámá. Přesto se mu podařilo výrazně zpestřit tehdejší mapy. A pokud vás zajímá, co všechno během expedic nazbíral, můžete se podívat do Afrického muzea Emila Holuba právě v jeho rodných Holicích. Z Afriky se ale vrátíme zpátky do Česka. Naší poslední zastávkou jsou Pardubice, kde se v roce 1965 narodil Dominátor, tedy hokejová legenda Dominik Hašek. Hokejovou branku si zamiloval už jako malý kluk. Jeho akrobatický styl byl natolik nezvyklý, že nad ním mnozí trenéři zpočátku kroutili hlavou. Nakonec se ale právě díky němu stal jedním z nejlepších brankářů všech dob. U příležitosti svého výročí NHL byl navíc zařazen mezi 100 nejlepších hráčů v historii celé soutěže. No a tím se krásně uzavírá dnešní výběr slavných rodáků z východních Čech.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Rádiu Impuls.
3: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Klasika pro radost na Impulzu zase za hodinu, za chvíli, ale další česká muzika, bude to Tomáš Klus a jeho Dokola. Ještě předtím mrkneme na silnice. Po raněné hodě dvou autobusů je stále přerušený provoz na trase Znojmo Brno. Komplikace taky na D1. Všechny podrobnosti za minutu a půl.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po ranní nehodě dvou autobusů je stále přerušený provoz na trase Znojmo-Brno na silnici 53 u Lechovic. Jezdí se po okolních obcích. Několika kilometrová kolona je na příjezdu do Mikulova na rakousko-českém pomezí na tahu z Vídně do Brna. Kvůli zúžení se to štosuje na spojnici z Pelhřimova a Tábora před Záhořím a to s obou stran. Další kolony vidíme na silnici 3 u Benešova a také mezi Bystřicí a Olbramovicemi. Je to na tahu mezi Prahou a Táborem. A hodně pomalu to jede na Pražském okruhu v úseku mezi 23. a 16. kilometrem ve směru od Ruzině na Modletice. 605 222 007, linka dopravní centrály anebo naše žlutá mobilní rádiová aplikace.

0: Impulzy Quattro nám uzavírá 12. hodinu, za chvíli bude 13. S vámi na Impulzu Lenka Haluzová a Míra hlásí ve Vojetíně 20 stupňů oblačno a v dáli je dokonce slyšet bouřka, tak uvidíme, co přijde nebo nepřijde. Štěpán píše z Křešína u Pacová, máme 21 stupňů a zataženo. 605 222 007, to je číslo sem k nám, napište i vy. Zítra bude zpočátku polojasno v západní polovině Čech a postupně i jinde oblačno až zataženo s občasným deštěm a místy bouřkami, a to i silnými. Odpoledne a večer se ale od západu vyčasí. Nejvyšší teploty tak ty se budou lišit. V západní polovině Čech 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a pozor, aby to nebylo tak jednoduché, tak na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů. No a proč můžou milovníci vlků slavit, tak to si poslechněte už za chvíli ve zprávách.
1: Víkend s rádiem Impuls.
2: Už příští týden začne Benátská s Impulzem. Máte rádi letní festivaly? Chystáte se letos do Liberce? Které akce už jste o prázdninách objeli a na jaký koncert nikdy nezapomenete? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Nehoda autobusů dál komplikuje dopravu na Znojemsku. Ve Venezuele stoupá tragická bilance po zemětřesení. Zoo Brno hledá uprchlého Jeřába. Je 1 hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Omezení po nehodě autobusů na Znojemsku ještě potrvá. Dva autobusy s cestujícími se srazily kolem 9:30 dopoledne u Lechovic. Silnice by podle policie mohla být průjezdná mezi 2. a 3. hodinou odpoledne. Při nehodě se zranilo asi 40 lidí, z toho 10 má zranění středně těžká a těžká. Mluvčí záchranářů to řekla agentuře ČTK. Autobus přijíždějící od Brna vrazil do druhého, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší. Hlavní spojnice mezi Brnem a Znojmem je uzavřena. Dopravu policisté odklání přes Borotice a Božice. Mluvčí záchranky doplnila, že z pohledu záchranné služby jde o mimořádnou událost 2. stupně. Na místě je 13 posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Šumavská lávka pro pozorování vlků je opět v provozu. Výběh těchto šelem spadá pod Národní park a najdete ho v obci Srní na Klatovsku. 10 let stará konstrukce posloužila asi 1 milionu turistů, kvůli havarijnímu stavu ale potřebovala opravu. Rekonstrukce je teď hotová aspoň z části, vysvětluje to mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
4: My jsme chtěli, aby jsme ještě stihli velkou část letní sezóny, aby lidé mohli přijít na lávku, aby mohli pozorovat vlky. Tím druhým důvodem byl samozřejmě také určitý welfare pro vlky. V tom výběhu je tam 10 zvířat a my jsme potřebovali, aby nebyli dlouhodobě stresováni vlastně přítomností pracovníků v jejich výběhu.
3: Zbývající částí lávky určenou k opravě je rozšířené pódium. Jeho oprava je v plánu na příští jaro. Do Mažlice mi teď v létě večer chodí místní ponocný. Vždy v pátek a v sobotu v 9 a v 10 večer zaspívá na náměstí Zdráva s Maria, ohlásí, kolik je hodin, zatroubí na roh, pozvedne lampu se svíčkou a pokyne k šikmé do Mažlické věži. Starosta do Mažlic Stanislav Antoš Rádiu Impuls prozradil, že něco podobného ve městě měli překvapivě i v dobách socialismu. V nových poměrech tradici udrželi a dokonce prohloubili. Našli totiž toho pravého ponocného.
5: Je to díky tomu, že ponocního u nás vykonává Roman Holub, který s touto figurou doslova srostl v tom nejlepším slova smyslu a je skutečně tam ponocným.
3: Rozhovor se starostou západu českých Domažlic Stanislavem Antošem si poslechněte za 35 minut. Právě pan Antoš je dnes naším mužem na radnici. Bilance obětí 2 červnových zemětřesení ve Venezuele jde pořád nahoru. Narostla už na 5069 obětí. Zraněných je přes 16,5 tisíce a skoro 18 tisíc lidí skončilo podle agentury Reuters bez střechy nad hlavou, uvedl to předseda tamního parlamentu. O počtu pohřešovaných se úřady nezmiňují, podle různých odhadů jich ale můžou být až desítky tisíc. 2 zemětřesení o síle až 7,5 stupně zasáhla především sever Venezuely 24. června. Skoro 20 tisíc lidí bez přístřeší se tam tísní v provizorních táborech zřízených na stadionech, náměstích nebo chodnících. Mezitím pokračují pátrací akce po tělech v troskách budov. Zoo Brno vyhlásila ptačí pátrání. Hledá uprchlého jeřába daurského, který z nezasíťovaného výběhu uletěl ve středu. Prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby ho vyfotili nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo. Po odvysílání reportáže v televizi totiž lidé informační linku zahltili telefonáty o spatření divného ptáka.
0: No a tak je fakt, že bych taky nevěděla, věď, jestli je to on nebo ne. Ale musím si to jít okamžitě vygooglovat, teda, jak vypadá jeřáb daurský. No nic, já mám pro vás muziku, samozřejmě na úvod hodiny, bude to Karel Gott a jeho Pokaždé. Ať se vám hezky poslouchá, pěknou sobotu.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls, za chvíli Brian Adams, nebo taky Sagvan Tofi a jeho Dávej ber. Už příští týden začne Benátská s Impulzem a my se vás ptáme, jestli máte rádi letní festivaly, jestli se letos chystáte do Liberce. Jaký koncert nikdy nezapomenete? Pojďte s námi vysílat, napište nám zprávu na WhatsApp na číslo 605 222 007 nebo nahrajte hlasovku přes mobilní aplikaci, kterou jednoduše zdarma stáhnete do svého chytrého telefonu na App Store nebo na Google Play. Napíšete tam normálně Rádio Impuls, to rádio, ale musí mít 4 Ačka a má to celé žlutou barvu. Za chvíli spolu vyrazíme na silnice, doprava kolabuje na příjezdu do republiky směrem od Vídně. Všechny podrobnosti za 2,5 minuty.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A už jsem tady zpátky. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava kolabuje na příjezdu do republiky směrem od Vídně, a to konkrétně na rakousko-českém pomezí před Mikulovem. Kolona tam má asi 12 kilometrů. Cestovatelé se vracejí z dovolené do svých domovů, je to na tahu z Vídně do Brna. Skoro 5 kilometrů měří kolona na Pražském okruhu mezi Zličínem a sjezdem na Barrandov na trase Ruzině Modletice. Doprava tady zpomaluje v protisměru od D1 k D5. Silný provoz vidíme na silnici číslo 3 v okolí Benešova a rovněž mezi Bystřicí a Olbramovicemi. No a nehodu na Znojemsku, tu připomene náš dopravní kolega Pavel Hudeček. Pavle, ahoj, tak jak se to tam vyvíjí?
2: Ahoj Lení, zdravím tebe i posluchače. Já chci připomenout nehodu dvou autobusů na tahu Znojmo Brno. Je to obchvat Lechovic, silnice 53. Na místě pořád pracují hasiči, policie a obchvat je zavřený. Jezdí se odklonem přes Borotice, Božice a Mackovice v obou směrech.
1: Vám přejeme šťastnou cestu, určitě se ozvěte, pokud narazíte na nějaké další komplikace. 605 222 007, to je linka dopravní centrály, nebo nahrajte vzkaz přes mobilní aplikaci.

0: Impuls, za chvíli kapela Krištof s písničkou Co bude pak. No a po víkendu pokračuje naše ranní hra. Za zvednutí telefonu a heslo Halo tady Impulzovi máte v kapse 10 000 a může to být klidně 20. A to v tom případě, když se rozhodnete riskovat. Tehdy vám radní moderátoři položí otázku, která se týká českých prázdnin s Impulzem. No a vy, když ji odpovíte správně, máte 20. Když špatně, nemáte nic, ale rozhodnutí je pouze na vás, nikdo vás do toho nutit nebude. Důležitá věc je do hry se samozřejmě přihlásit, protože bez toho to nejde. Takže pokud ještě nejste, běžte na náš web impuls.cz a nebo se můžete přihlásit v naší mobilní aplikaci.
1: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
2: I think his king is coming back.
1: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
3: No one could stand between my men and home.
1: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
4: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko

0: chvíli Impulzovic krabička. Bude to Václav Neckář a Chci tě líbat.
1: Muž na radnici.
0: Jako vždycky o prázdninách chodí po Domažlickém náměstí ponocný. Každý pátek a v sobotu v 9 a v 10 večer zaspívá Zdravas Maria, ohlásí kolik je hodin, zatroubí na roh, pozvedne lampu se svíčkou a pokyne k šikmé Domažlické věži. Volám proto starostu Domažlic Stanislava Antoše. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Ten váš ponocný, to už je dlouhá tradice?
2: Tak je to tradice, která je od středověku, ale v té novodobé historii je třeba říct, že ponocný na náměstí chodil ku podivu pro turisty i za minulého režimu po jistou dobu, ale až v poslední době se nám podařilo již vlastně desetiletí tuto tradici obnovit a hlavně nepřerušit. Je to díky tomu, že ponocnýho u nás vykonává Roman Holub, který s touto figurou doslova srostl v tom nejlepším slova smyslu a je skutečně sám ponocným.
0: A co musí pan Holub splňovat a dodržovat, abyste ho nevyměnili za nějakého jiného ponocného?
2: To mě vůbec nenapadlo, že by jsme Romana Holuba někdy mohli vyměnit. Já se modlím za to, aby tam vydržel to možná nejdéle, protože on je do toho velmi zapálený, ovládá vše, co ponocný musí vykonávat dokonale a je prostě mezi lidmi populární oblíbený.
0: No a co teda musí vykonávat?
2: Tak především musí obětovat celé letní období městu a turistů. Vemte si, že o prázdninách on chodí po náměstí každou sobotu z nedělí, troubí, zpívá a vlastně je lidem k dispozici a je připravený odpovídat na nejrůznější, často i záludné otázky.
0: Nakonec možná prostá otázka, proč vlastně v Domažlicích toho ponocného máte?
2: Protože on k tomu městu patří jako ta naše šikmá věž nebo podloubí. On vlastně vytváří atmosféru našeho města a ukazuje tu vstřícnou tvář jak nám, domorodcům, tak i turistům.
0: Hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta Domažlic Stanislav Antoš. Pane starosto, moc děkuju, pozdravujte ponocného a mějte se v Domažlicích pěkně.
2: Moc vám děkuju, pěkný den, mějte se hezky, nashledanou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Fneckář v Impulzu ve Krabičce. Za chvíli Lemon Tree, anebo taky Cudzinka v tvoji zemi, Xindl X a Mirka Meškechová. Předtím doprava, několika kilometrová kolona na tahu z Vídně do Brna, víc za 2 minuty.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou, českou muzikou. Víte, kde nás najdete? Impuls.cz. Zprávy. Internetová rádia do každé nálady. To nejlepší z vysílání. A přihlášení do Halo tady Impulzovi.
1: Halo tady Impulzovi.
0: Jsme tam, kde jste vy. Impuls.cz. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Několika kilometrovou kolonu vidíme na tahu z Vídně do Brna na rakousko-českém pomezí před Mikulovem. Nehoda tří aut komplikuje provoz na D1 na 44. kilometru směrem z Prahy do Brna. Je tady 3-kilometrová kolona. Zhruba 5-kilometrová šňůra aut je potom u Větrného Jeníkova směrem z Prahy na Brno. Pořád je zasekaný Pražský okruh mezi 23. a 16. kilometrem směrem od D5 k D1. A po ranní havárce dvou autobusů je přerušený provoz na trase Znojmo-Brno na silnici 53 u Lechovic. Jezdí se po přilehlých cestách. Já vám přeju šťastnou cestu, kdyby něco, ozvěte se nám přes naší dopravní centrálu 605 222 007 nebo přes naší mobilní aplikaci. Po 14. hodině s vámi bude Zdeněk Sekanina, no a já se na vás budu těšit zase zítra. Naslyšenou.

0: Krásný den Simpulzem vám přeje Zdeněk Sekanina. Jaké nás zítra čeká počasí? Zpočátku polojasno, od západu ale postupně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy bouřkami, a to pozor, i silnými. Odpoledne a večer se má ale začít opět vyjasňovat, no a teploty poměrně rozdělí republiku. 17 až 21 na západě Čech, jinde v Čechách 21 až 25 a na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů Celsia. Tak schválně, kolik to ukazuje dnes, právě vám napište mi a staňte se členy Meteo týmu 605 222 007. No a za malou chvilku už zprávy a v nich se dozvíte, že Pražský okruh čeká důležitá uzavírka.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových.
2: Zítra k nám dorazí silné bouřky. Demolice nadjezdů uzavře část Pražského okruhu. Vesecký rybník v Liberci bude při povodních bezpečnější. Jsou 2 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Do Česka se zítra vrátí silné bouřky. Doprovázet je mají nárazy větru nebo menší kroupy. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech. V Čechách, na Vysočině a v části Jihomoravského kraje začne varování s nízkým stupněm nebezpečí platit zítra hodinu před polednem a potrvá do 4. odpoledne. Ve východní části republiky je výstraha vyhlášená od 3 odpoledne do 7 večer. Doplním, že na jižní Moravě zůstává kvůli suchému a teplému počasí aktuální zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Policie vyšetřuje úmrtí 7měsíčního kojence z Klatovska. Případem se zabývá od konce minulého týdne. Má podezření na usmrcení z nedbalosti. Kriminalisté už zahájili úkony trestního řízení. Nařízená je také soudní pitva. Policejní mluvčí to řekl serveru Novinky.cz. Záchranáři k chlapečkovi dorazili, když už byl v bezvědomí a nedýchal. Podařilo se jim ho ještě resuscitovat a následně ho ve vážném stavu letecky přepravili do nemocnice v pražském Motole, kde znovu skolaboval. Znovu se ho už oživit nepodařilo. Jako příčinu smrti uvádějí Novinky s odkazem na svůj zdroj udušení. Oficiálně ale příčina známá není.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Pražský okruh čeká uzavírka. Proběhne tento víkend mezi Slivencem a Řeporyjemi. Omezení začne dnes v 7 hodin večer a potrvá do zítřejší 11. dopoledne. Důvodem uzavírky je demolice 2 nadjezdů v ulicích k Austisu a k zadní Kopanině. Ředitelství silnic a dálnic je nahradí novými mosty, pod kterými bude možné rozšířit okruh ze 4 na 6 jízdních pruhů. Stávající mosty by to totiž neumožnily. Vesecký rybník v Liberci čeká rozsáhlá rekonstrukce. Oprava začne v září a potrvá 2 roky. Vesecký rybník, známý i pod názvem Tajch, je historické vodní dílo, zároveň ale také oblíbené místo k rekreaci. Kompletní obnovy se dočká hráz, součástí bude také odbahnění plochy. Generální ředitel povodí Labe Marián Šebesta říká, že už jenom rybník vypustit bude náročné.
3: Takže se překope hráz, což je taková jako zvláštní oprava. Nejsou tam prostě spodní výpusti a to máme povolený z důvodu ochrany přírody až, myslím, po létě. To znamená, teďka jsou ty práce, nebo nejsou vidět, jsou přípravný, nicméně pak začnou, no a zase ve spolupráci s městem.
2: Stavba zahrnuje také kompletní opravu hráze nebo vybudování nového bezpečnostního přelivu. Hlavním přínosem úprav bude zvýšení bezpečnosti při povodních. Češi znovu objevují krásy slovenských Vysokých Tater. Míří tam hlavně vlastními auty. Pak už se spoléhají na tamní elektrické vlaky.
4: Tatranská elektrická železnice spojuje Poprad se Starým Smokovcem a Štrbským Plesem. Dále míří také do Tatranské Lomnice a takzvaná Zubačka rovněž do Štrby. Teď je tam hodně plno. Slyšel jsem především slovenštinu, polštinu, češtinu, ale mimo jiné také němčinu a dokonce vlámštinu. Hostuje tu celá spousta, co se týče historie dopravy tady ve Vysokých Tatrách, tak ta začala na elektrické bázi už v roce 1908. Jan Čada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
2: Hromadná nehoda 5 aut překáží na D1 směrem z Prahy na Brno na 106. kilometru. Kolony se táhnou v úseku od 100. kilometru. Naopak kolona na D1 po nehodě na 44. kilometru směrem do Brna se pozvolna rozjíždí.
0: 4 minuty po 14. hodině, krásný den přeje Zdeněk Sekanina. My se vás ptáme, jestli rádi chodíte na letní festivaly a na jaký koncert třeba nikdy nezapomenete. A za chvilku se podíváme na vaše příspěvky.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Impulzu žijeme českou muzikou, za chvilku třeba letní písnička Ivety Bartošové, no a teď některé z vašich příspěvků. Už příští týden začíná Benátská s Impulzem a my se vás ptáme, jestli máte rádi festivaly, jestli objíždíte, kde už jste třeba o prázdninách byli a na jaký koncert nikdy nezapomenete. No a napsala tady to Marie, která říká, že projížděla Libercem minulý týden a všimla si všudy přítomných reklam Rádia Impuls právě na Benátskou s Impulzem a rozhodla se, že na tenhle festival vezme svoji kamarádku, takže už mají koupené lístky a prý se nejvíc těší na Roxety. Moc díky, tak takhle má vypadat aspoň reklama v praxi. Na který koncert nikdy nezapomene Lukáš, píše, že se za to až trošku stydí, ale že jednou svoji dnes už babičku, která tedy není mezi námi, vzal na koncert Alexandrovců, protože to byl její velký sen a prý se mu koncert opravdu moc líbil, i když sám by na ně nikdy nešel. No tak jak to máte vy? Pište nám na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace našeho rádia a vysílejte s námi.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z důvodu hromadné nehody se ucpává dálnice D1 z Prahy do Brna, a to v úseku mezi 102. a 106. kilometrem. Silný provoz čekejte také na příjezdech do Brna, a to na D1 směrem od Prahy a současně na D2 ve směru od Bratislavy. Po ranní bouračce dvou autobusů je zavřená trasa Znojmo Brno na silnici 53 u Lechovic. Kvůli nehodě kamionu je pak uzavřená i trasa Strakonice Strážný na silnice 4 mezi Vimperkem a odbočkou na Klášterec. No a pořád sledujeme kolony na Pražském okruhu směrem od Ruzyně na Modletice v úseku mezi 24. a 16. kilometrem. Doprava se tady vleče ale i v protisměru, tedy mezi Lochkovem a Ořechem. Dejte nám vědět, jak se při sobotě 18. července jede vám. Namluvte zprávu do žluté mobilní apky našeho rádia anebo nám zavolejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem.

0: Radio Impuls, za chvilku všechno je v pořádku, tedy kapela Opět a Radeček. My se vás ptáme, jestli rádi chodíte na letní festivaly a na jaký koncert nikdy nezapomenete, a vy nám píšete například někdo, kdo se sice nepodepsal, ale píše: nikdy jsem nebyl příznivcem operních zpěváků, před lety mě ale manželka ukecala na koncert José Carrerase v ostravské sportovní hale. To byl takový zážitek, že se mi ježily i chlupy na chodidlech. Moc díky. Jana píše: zdraví z Hořoviček a ráda by na koncert Dalibora Jandy, protože je prý boží. Kristýna píše, že na koncerty a festivaly jezdí každý rok a s tátou největší zážitek byl Zlínský festival, protože tam byli její oblíbení interpreti, například Ben Cristoval. No a například Renata ještě píše, že nikdy nezapomene na koncert country zpěvačky v O2 Areně, kde zpívala Shania Twain a splnila si tak velký sen. No tak jak to máte s letními festivaly vy, jak to máte s koncerty, na jaký koncert nikdy nezapomenete a chystáte se třeba na Benátskou s Impulzem, bude právě tenhle festival tím nezapomenutelným. Pište nám na WhatsApp 605 222 007 anebo nahrávejte vzkazy do žluté mobilní aplikace našeho rádia.
1: Filmové premiéry.
2: Now he's not.
3: Do kin míří jeden z nejočekávanějších filmů roku. Historické drama Christophera Nolana Odyssea. V hlavní roli Matt Damon, co by král řeckého ostrova Ithaka, který dle legend vymyslel slavného trojského koně. Po skončení bojů netouží Odysseus po ničem jiném, než vrátit se domů za manželkou a synem. Svými činy však podle pověstí rozhněval bohy a ti se mu rozhodli ten návrat co nejvíc zkomplikovat.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Puls opět jdeme nahlížet do policejních svodek. No ne přímo, já ne přímo my, ale náš reportér Václav Komárek, který i tento týden připravil souhrn kuriozních policejních případů.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den, na úvod se podíváme do Ústí nad Labem za mužem, který si chtěl vyprat mikinu v zavřené prádelně. Samozřejmě vzbudil pozornost strážníků, kteří jeli kolem. Muž se jim nejdříve snažil namluvit, že je prádelna otevřená, ale s naivní lží neuspěl. Nakonec strážníkům ukázal občanku a světe div se, šlo o celostátně hledaného člověka. Jeho další kroky můžou vést až do vězení. V Ústí nad Labem ještě zůstaneme a míříme za mužem, který se na ulici sociální péče vstekle svlékal do spodního prádla a trhal trávu. Policisté mu dali dýchnout a udělali test na drogy, ale vše s negativním výsledkem. Muž strážníkům vysvětlil, že ho rozčílilo, že nemůže najít své džínové kraťasy. Hlídka mu s hledáním pomohla a doporučila mu, aby se vyvaroval zbytečným scénám. Muž ale nakonec skončil na psychiatrii. Muž z Prahy dostal chuť na pizzu ze zavřené pizzérie, vzal proto dopravní značku, rozmlátil výlohu a sebral pár kousků šunkové. Jenže v tu chvíli zjistil, že jde o makety. Škoda je bezmála 10 000 korun. Hrozí mu až rok vězení. Nakonec se podíváme na zahradu rodinného domu v Brně, po které se procházely tři pávy. Překvapený majitel pozemku ale žádné opeřence nevlastní, proto zavolal strážníky. Ti zjistili, že se pávy zatoulali páníčkovi, který bydlí nedaleko. Už jsou zase zpátky doma. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: S vámi je Rádio Impuls. My si dáme pochopitelně dopravní informace, bude to za malou chvilku. No a kteráže místa nás budou zajímat, mimo jiné to bude dobrá zpráva z trasy Znojmo Brno.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme dobrou zprávou z trasy Znojmo Brno. Silnice 53 je po ranní nehodě dvou autobusů u Lechovic opět volně průjezdná, třikrát sláva. Kvůli zúžení ale vázne doprava na D2 za exitem 48 směrem z Brna na Bratislavu. Přibližně 4 kilometry pak měří kolona na D1 u Větrného Jeníkova ve směru Praha-Brno. Důvodem je hromadná nehoda na 107 kilometru D1. No a další kolonu na D1 sledujeme u Brna mezi exity 190 a 196 směrem na Vyškov. Další šňůry aut nám hlásíte z Pražského okruhu, a to konkrétně před 17. kilometrem směrem na Modletice, ale i na Ruzini. No a po nehodě kamionu je přerušený provoz na trase Strakonice Strážný na silnice 4 mezi Vimperkem a Solnou Lhotou. No co vaše trasa takhle při sobotě? Je to v pohodě, tak pojďte chválit. A nebo nějaké komplikace, tak pojďte varovat ostatní motoristy. Obojí zvládne jak naše žlutá mobilní aplikace, tak i telefonní linka 605 222 007. Ať už jedete odkudkoliv, kamkoliv, hlavně šťastnou cestu.

0: Máme Radio Impuls, vysíláte s námi členové meteo týmu jako Míra z Vojetína, který hlásí 25 stupňů Celsia. O stupínek méně mají v zahrádkách u České Lípy a to víme díky Vladimírovi, tak pište i vy ostatní. Jinak zítra zpočátku polojasno, od západu postupně oblačno a zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a místy i silnými bouřkami. Odpoledne a večer by se mělo začít opět vyjasňovat a teploty na západě Čech 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a na Moravě a ve Slezsku tam se ohřejí nejvíce 25 až 30 stupňů Celsia. No a jestli vás zajímá, kdy začali Češi jezdit na stále populární Jadran, tak buďte s námi ve zprávách, už za chvilku prozradí to Honza Varga.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řekl by Olympos Chef Menu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. A začínáme zajímavostí. Češi začali k Jaderskému moři masivněji jezdit už na konci 19. století za Rakouska-Uherska. A to hlavně díky nové železnici z roku 1873 a rozmachu lázeňství. Podle balkanisty Miroslava Kouby stála u zrodu tohoto turismu proměna rybářské vesnice Opatia v luxusní středisko. Češi na Jadranu vyžadovali domácí komfort, včetně české kuchyně, a po založení Čedoku v roce 1920 se začali řídit prvními knižními průvodci. Ty tehdy cestovatelům doporučovali přibalit si kvůli malárii chinin nebo kokain, radili jim nemluvit kvůli poválečným náladám německy a po jejich trasách dodnes na místě zůstalo turistické značení od klubu českých turistů. Rodiče by se měli naučit hrát počítačové hry. Měli by si je zahrát se svými potomky, aby se ujistili, že je tam neohrožují žádní predátoři. Tvrdí to expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová. Zároveň zmiňuje herní tituly, kde se dětem často důvěra nevyplácí.
5: Ty favoriti zůstávají stejní, je to zejména Roblox, Fortnite, Minecraft. Ten pachatel se k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi. On se vydává za stejně starého vrstevníka, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí. A tohle celé může trvat 3 až 6 měsíců. Až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
4: Nejvíc zranitelní jsou u počítačových her především malí chlapci. Podle průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci by se schůzkou s neznámým člověkem souhlasilo přes 20% chlapců. Dívky jsou méně důvěřivé, ven by šlo jen 14% z nich. Evropská komise představila dlouho očekávanou revizi systému emisních povolenek. Ta podle analytiků přináší spíše mírné úlevy pro průmysl, ale žádnou úlevu pro domácnosti. Komise sice zachová bezplatné povolenky i po roce 2030 a zpomalí tempo jejich snižování, nově je ale přísně podmíní investicemi do dekarbonizace a elektrifikace. Firmy dostanou 80% povolenek předem a zbytek až po realizaci čistých technologií. Podle expertů sice tyto kroky sníží riziko prudkého růstu nákladů pro podniky, ale hrozí, že elektrifikaci průmyslu nakonec zaplatí běžní spotřebitelé. Návrh, který nově počítá s dražbami povolenek po roce 2040, je teprve na začátku schvalovacího procesu a podle analytiků bude nutné dále tlačit na zachování evropské konkurenceschopnosti. Píše o tom ČTK. Přestavba tržního náměstí v Teplicích se znovu protáhne. Modernizace za skoro 50 milionů korun bude hotová nejdříve příští léto. Už jednou prodloužený termín přitom počítal s koncem letošního roku.
6: Kašny, lavičky, stromy a hlavně nová dlažba s osvětlením a dostupnými přípojkami pro pořádání nejrůznějších akcí, včetně farmářských trhů. Všechno už vzniká na tržním náměstí, jenže nejde to tak, jak se předpokládalo. První zdržení způsobil zloděj, který rozkrádal materiál. Zmizelo přes 80 metrů kabelů, včetně těch právě položených. Nejnovější zpoždění pak teplický magistrát zdůvodňuje nečekanou úpravou projektu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: 3 minuty po 15. hodině vám krásný den přeje Zdeněk Sekanina. Ptáme se vás, jestli se chystáte letos do Liberce na Benátskou s Impulzem, anebo na jaký koncert nikdy nezapomenete.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Čím si můžete být vy víceméně jistí, že Benátská s Impulsem bude opět velká party, úžasný jeden koncert za druhým. No a proto se vás v souvislosti s Benátskou s Impulsem, která startuje už příští týden, ptáme, na jaký koncert nikdy nezapomenete a jestli třeba rádi chodíte na letní festivaly, na koncerty a tak dále. Napsal Vladimír, mám za sebou více než 50 koncertů skupiny Katapult. Každý je super zážitek. Vláďa z Vysokého Mýta píše, nejlepší koncert, kde jsem byl od skupiny Kabát v Ostravě, byl to zážitek na celý život, to je zpráva zase od Pavla. No a Věra ze Semil píše, že nezapomene na koncert legendárního Karla Zicha, seděla prý v první řadě a divila se, jak mohl s tak malými ústy vůbec zpívat a zpíval krásně, jeho prý velká škoda. Radka píše, byli jsme loni na Benátské s Impulsem a byla to taková party, že už máme dávno koupené lístky na letošní ročník, takže se moc těšíme. My se těšíme na vás, věřím, že se tam všichni setkáme, no a bude to velká party, takže pište i vy ostatní, na jaký koncert nikdy nezapomenete a jestli rádi navštěvujete letní hudební festivaly, tak 605 222 007 číslo pro WhatsApp, anebo nahrávejte zprávy do žluté mobilní aplikace našeho rádia.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
3: A s kódem KFC Leto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na D2 směrem z Brna na Bratislavu za výjezdem 48 u Břeclavy. Silný provoz čekejte na příjezdu do Brna od Bratislavy po D2. Další kolony vidíme na D1 u Brna mezi exity 190 a 196 směrem na Vyškov. Několika kilometrová kolona se suné po D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. No a kolony pak pokračují na Pražském okruhu, řidiči popojíždějí v úseku mezi 24. a 17. kilometrem na trase Ruzině Modletice. Okruh Prahy je ucpaný i mezi Lokovem a Ořechem směrem od D1 k D5. No a tečka za dopravou bude i teď pozitivní. Připomínám, že trasa Znojmo Brno je po ranní nehodě u Lechovic už průjezdná. A těch dobrých zpráv více, ale kdybyste měli nějakou špatnou, neotálejte a nahrajte ji do žluté mobilní aplikace Radia Impuls, anebo nám zavolejte na 605 222 007. Jezděte s úsměvem.

0: vámi je Radio Impuls. Už po tomto víkendu uděláme některého z vás opět trochu bohatším, pakliže se přihlásil do hry Halo tady Impulzovi. Protože ve chvíli, kdy jste přihlášeni a naše ranní partička vám zavolá a vy řeknete bezchybně ta tři slova, po kterých se bohatne, tedy Halo tady Impulzovi, náleží vám krásných 10 000. Vy ale ve stávajícím kole z těch 10 můžete udělat 20 000. Co za to? No, budeme chtít slyšet správnou odpověď na bonusovou otázku a ta se bude týkat českých prázdnin tady u nás na Impulzu. Jestli tento projekt máte rádi, jste ve významné výhodě. Tak tedy čekejte na zazvonění, trénujte heslo Halo tady Impulzovi a hlavně se do hry hlaste třeba několikrát na našem webu impuls.cz anebo ve žluté aplikaci, protože je to tam úplně zadarmo. Hodně štěstí!
1: Letní filmová slavnost s rádiem Impuls.
2: Víte, kde potkáte báječné muže s klikou? Víte, jak se jmenují báječní muži s klikou?
1: Kinematograf Bratří Čadíků. Pojízdný kinematograf, který po celé rozmarné léto objíždí náměstí měst po celé České republice. Ty nejkrásnější české filmy za dobrovolné vstupné, které posílají na charitativní účely. Kinematograf Bratří Čadíků. Báječní muži s klikou. Na letní filmovou slavnost vás zve Radio Impuls. Slavte s námi.
3: Bližší informace najdete na www.kinematograf.cz.
4: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Impulzovec Krabička skrývá Hanu Zagorovou a její skvělý nápad. Vydáme se tam už za malou chvilku, ale teď budeme opět pomáhat.
1: Dobrý skutek neutek.
0: Impuls spolu s vámi se teď pokusí pomoci desetileté Marušce, která ještě nedávno žila životem spokojeného dítěte. Její největší starostí byly domácí úkoly a fotbalové zápasy, které ráda hrála. Jenomže v posledních měsících se jí a její rodině obrátil život na ruby. Lékaři je totiž diagnostikovali Ewingův sarkom, což je zhoubný nádor vyrůstající ze stehenní kosti. Maruška proto tráví většinu času v nemocnici a na chemoterapiích a její rodina žádá o pomoc. Sbírku s názvem Maruška, velká bojovnice najdete na serveru donio.cz. Moc díky, že pomáháte.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Zlatá česká klasika u nás na Impulsu, konkrétně v Impulsovic krabičce. My zamíříme na silnice, zajímat nás bude dálnice D2 a bude to od tohoto okamžiku za zhruba půl minutky.
1: Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulsu jen česky a slovensky. Písničku za písničkou. Bez zbytečných řečí. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zhruba 4-kilometrová kolona popojíždí na D2, exit 48 Břeclav směrem na Bratislavu. Na dálnici se jezdí v omezeném režimu. Pořád je zasekaný Pražský okruh před 17. kilometrem směrem k Modleticím, ale také i na Ruzini. No a dopravní blok zakončíme opět pozitivní zprávou, to já velmi rád. Tentokrát se ale hlásí náš dopravní agent.
2: Ahoj impulzáci, vracíme se z dovolené, Itálie, Dolní Dvořiště, Praha, směr most a musím říct, že cesta úplně v pohodě. Ujeli jsme to za nějakých 8 a 3 čtvrtě hodiny. Zdravím všechny, agent Špína.
0: Moc děkujeme, tak vidíte, i takhle pozitivně se dá vysílat doprava 007. Co vy? Bude to chvalba a nebo káráníčko? Obojí snese naše mobilní žlutá aplikace, kam můžete nahrát jak tedy chválení, tak kárání, a nebo nám zavolejte na 605 222 007, i tam sneseme všechno, tak hlavně jezděte s úsměvem podle předpisů a šťastnou cestu všem.

0: S vámi je Radio Impuls, vysíláte s námi, teď mluvím o členech meteo týmu našeho rádia. Jedním z nich je Jirka z Kamenice nad Lipou, který hlásí 24 stupňů Celsia a vypadá to prý na déšť. Obec Crhov, nedaleko Letovic, tak tam už prý prší, alespoň podle Milušky, která má na teploměru 22 stupňů Celsia. No a v Trutnově tam je Míra a ten má také 22. Moc díky, že vysíláte s námi, tak pište i vy ostatní, jak to máte s počasím, jinak zítra polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, místy i silné bouřky, odpoledne a večer začne ale zase té oblačnosti ubývat. Teploty 17 až 21 na západě Čech, jinde v Čechách 21 až 25 a na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů Celsia. A jestli kromě počasí sledujete také vývoj cen pohonných hmot, tak jak to bude dál na stíní už za malou chvilku Honza Varka ve zprávách. Bude to za malou chvilku.
1: K českým prázdninám patří živá muzika. A my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra. Do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer. Na Rádiu Impuls. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. U Olexovic na Znojemsku se dopoledne srazily dva autobusy s cestujícími. Nehoda si vyžádala 47 zraněných. Pro záchranáře šlo o mimořádnou událost druhého stupně. Na místě zasahovalo 13 posádek, včetně vrtulníku a velkokapacitní sanitky. 7 lidí utrpělo středně těžká a těžká zranění. Mezi lehce zraněnými je i jedno dítě. Podle policie autobus jedoucí od Brna narazil do druhého vozu, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší komunikace. Dechové zkoušky řidičů byly negativní. Klíčový silniční tah mezi Brnem a Znojmem byl kvůli odklízení následků 5 hodin zcela uzavřený a doprava je v místě nadále řízená kyvadlově. Ceny paliv se budou znovu řídit trhem. V pondělí končí vládní regulace na pohonné hmoty. Podle ministryně financí Aleny Schillerové už pominula mimořádná tržní situace a ke státnímu zásahu do cen benzínu i nafty už není důvod. Ekonom Lukáš Kovanda předpokládá, že se to může u čerpacích stanic výrazně projevit. Podle něho konec regulace dopadne hlavně na naftu.
2: Lidé, kteří třeba uvažují dlouhodobě a tankují za své, to znamená, nejsou to řidiči firemních vozů, zejména pokud tedy tankují naftu, určitě velice mohou ušetřit, pokud tedy natankují ještě třeba o tomto víkendu.
1: Konec zastropovaných cen půjde ruku v ruce s návratem spotřební daně na původní úroveň. Právě u nafty jen ona samotná zapříčiní zdražení o více než 2 koruny. Plavby výletní lodí na Hracholuskách komplikuje sucho. Oproti optimální úrovni je hladina přehrady na Plzeňsku o 1,25 metru níže. Pro polovinu července jde o 3. nejnižší údaj v historii.
3: Loď Josef Schwamberg, nově pojmenovaná po dlouholetém kapitánovi, v současnosti vyplouvá na trasu mezi přístavištěm Hracholusky Transcamp u Hráze a železničním mostem na 630. říčním kilometru. Kvůli obavám z dalšího poklesu hladiny se provozovatelé pouštějí do úprav MOL v Transcampu a na Radosti, aby loď mohla bezpečně přistávat. Od května je přitom udržován jen minimální odtok z přehrady. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Hracholusky.
1: Americká technologická společnost Apple je opět na prvním místě. Po více než roce se vrátila na pozici nejhodnotnější firmy světa, když na trůnu vystřídala výrobce čipů Nvidia. Rozhodl o tom pohyb na burze, kde akcie Nvidia odepsaly zhruba 4%, což srazilo její tržní hodnotu. Nvidia přitom loni na podzim jako první firma v historii pokořila bájnou hranici $5 bilionů díky masivnímu boomu umělé inteligence. Podle analytiků se ale nálada investorů začíná otáčet ve prospěch Apple, u kterého trh začíná oceňovat jeho vlastní strategii a měnící se přístup k technologii AI. Dnešní los pražského tenisového turnaje Live Sport Prague Open rozhodl o soupeřkách pro české hráčky. Obhájkyně titulu a nasazená jednička Marie Bousková zahájí svou cestu proti Španělce Jessice Bulzasové. Předloňská wimbledonská vítězka Barbora Krejčíková se v úvodu utká s kvalifikantkou. Turnaj, ze kterého se na poslední chvíli odhlásily hvězdy jako Sakariová nebo Lineteová, letos hlásí velký návrat. Po 16 letech se ze Stromovky stěhuje na kurty na pražské Štvanici. Hlavní soutěž vypukne v pondělí a vyvrcholí finálovými zápasy v neděli 26. července. Zprávy končí, pro vás dál vysílá Zdeněk Sekanina.
4: Krásné odpoledne všem. Za malou chvilku nabídneme náš úžasný letní projekt České prázdniny. Všude dobře, u nás nejlíp. A vy mi zatím pište, jestli máte rádi letní festivaly a na který koncert nikdy nezapomenete.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Na Rádiu Impuls žijeme českou muzikou a teď v létě také naším projektem. Celý tento týden patřil v našem speciálním letním vysílání východním Čechám. České prázdniny s Rádiem Impuls proto nemohly minout město Hořice, které jsou proslulé výrobou trubiček. Že tam křupavá sladkost vzniká dodnes, to má na svědomí hned několik trubičkářských rodů. No a za jedním z nich vyrazil i náš reportér Tomáš Zemánek.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
2: Jedna z rodin, která dnes trubičky vyrábí, jsou Petráčkovi a přímo v jejich výrobně mě teď vítá pokračovatelka rodu paní Romana Nová. Došli jsme do místnosti, kde je horko, syčí to tady, co sledujeme?
3: Tady vlastně začíná ten základní proces výroby hořických trubiček, pečení v oplatek. Jsou tady dva pečící karusely, takzvaný kolotoče, každý má 21 ploten, teče na něj těsto, ta oplatka se upeče a vlastně automatická odebírací ruka odebere hotovou oplatku.
2: Všechno to tady dělá robot, vidím, tenoučké oplatky padají na kupu a pak se odnáší do místnosti, kde je dýchatelněji a kde jsou dvě zaměstnankyně, které tu provádí ruční práci jakou?
3: Tady je úplně to srdce výroby hořických trubiček, stáčení. Tady se stáčí vlastně každá trubička do podoby trubičky. Jo, každá hořická trubička je prostě ručně stočená.
2: Já se velmi rychle zeptám, dobrý den, kolik trubiček stihnete vyrobit za jednu směnu?
4: Až 3000.
2: Jíte je někdy sama, nebo jich máte dost?
4: Někdy si dám ještě. Nemám jich dost.
2: Moc díky. A kam putují trubičky poté?
3: Pokud se jedná oplněný, tak jdou k plničce, kde se ty slabé trubičky naplní. Co se týče sypanek, ty už jdou rovnou na expedici na balení.
2: Podíváme se ještě tam, kde se trubičky plní. Slyšíme další zajímavý zvuk, to je poloautomatická plnička. Zeptám se paní, která je její obsluha, jak se ovládá?
5: Pomocí pedálu.
2: A kolik trubiček, jakou rychlostí je zvládáte plnit?
5: Za hodinu tak 2600.
2: No a pak už trubičky míří do místnosti, kde je zabalíte.
3: Je expedice, přesně tak, a už přímo k zákazníkům.
2: Tak takhle vznikají hořické trubičky. No a protože tenhle produkt má ochranou známku, od jejich výroby se pochopitelně hlásím z Hořic. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Ptáš se mraků,
6: kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 79,90 vepřová krkovice kilo a Lakrum máslo 250 gramů za 22,90 do 21. července ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu dodnes.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
10: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
10: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
11: Vařte jako myšurini. Každou neděli na Impulzu.
12: Radio Impuls, doprava 007.
0: Zdravíme na silnice, máme opět nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zhruba 4-kilometrová kolona se sune na tahu Brno-Bratislava za výjezdem 48. Důvodem je zúžení na D2 na úrovni Lanžota. Další 4-kilometrovku sledujeme na trase z Vídně do Brna před Mikulovem. Kvůli odklízení následků nehody je stále zavřená trasa Strakonice Strážný mezi Vimperkem a Solnou Lhotou. Ráno tady havaroval kamion. No a problémy pokračují také na příjezdu do Prahy směrem od Plzně. Řidiči popojíždí v kolonách v úseku Loděnice Rudná až k Pražskému okruhu. Tady za to mohou kolony na okruhu Prahy mezi Rozvadovskou spojkou a Barandovem směr Modletice. No a kolona je zde i v protisměru, tedy od D5 k D1. Jak se vám při sobotě jede? Hlaste to do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo nám volejte na naši dopravní centrálu 605 222 007. Co je podstatné, dobře dojeďte do cíle a jezděte s úsměvem. Je to lepší.

0: S vámi je Radio Impuls, no a doufám, že s vámi bude Radio Impuls i na Benátské s Impulsem, protože ta startuje už příští týden. Že je věru nač se těšit, dokládáme i to, že nás budou čekat 3 dny živého vysílání přímo z areálu Vesec u Liberce. 3 hlavní scény, 3 živáky se 4 áčky, ty vlastně budou takovým jedním z vrcholů celého festivalu. A na co se můžete těšit, tak ve čtvrtek to bude živák s kapelou No Name. O den později, tedy v pátek, David Koller s Koller Bandem. No a v sobotu to budou hity Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy. Kromě toho 10 dalších vystupujících, prostě Benátská s Impulsem, troufám si tvrdit, vrchol festivalového léta. Buďte u toho!
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Určitě se shodneme na tom, že prázdniny jsou o cestování, no a o cestování a autech je i náš pořad.
1: Autoimpulzy.
0: Pokud cestujete na dlouhé trase s malými dětmi, určitě oceníte pauzu, kde se můžou děti vyřádit. No a na tuzemských dálnicích se v posledních letech začaly objevovat odpočívky s dětskými hřišti. Napříč republikou je jich hned několik desítek a narazil na ně i náš reportér Tomáš Kabát.
2: Já jsem teďka na dálnici D7 na odpočívadle u Smolnice a tady je úplně nově otevřené dětské hřiště. Vidím před sebou skluzavky, plastové samozřejmě, vedle nějaké prolézačky, i houpačka je tady a nedal.

0: 11 Vrbová Lhota ve směru na Prahu, interaktivní dětské hřiště, kdy pomocí aplikace QR kódů plní děti úkoly, můžou vyplnit kvíz a nebo si zacvičit.
1: Tak klidnou jízdu, pokud možno s vybouřenými dětmi, přeje Tomáš Kavát.
2: Autoimpulzy vám přináší aplikace OMV My Station. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a vychutnejte si osvěžující ledovou kávu. Teď navíc hrajete o skvělé ceny. Ve hře je až 100 000 a více než 100 dalších cen. Celkem za 500 000. Více na www.omv.cz.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Motoristé na některých tuzemských silnicích a dálnicích, kdyby si mohli říct, že ten vůz, který to tam blokoval, už jel. No, my se na silnice podíváme, bude to mimo jiné D5, bude to v dopravě 007 za půl minuty.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci.
2: Od té doby vítr na hladinu nefouká.
1: Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou.
2: Au!
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Jedeme s vámi, vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Problémy pokračují na tahu mezi Strakonicemi a Strážným. Přímo v místě dění máme svého dopravního agenta. Ahoj, tak kdo je napřímo a co se tam děje?
3: Ahoj, tady je agent Ferry. Silnice číslo 4 nad Vimperkem je uzavřená. Vyprošťují tam havarovaný kamion. Pevné nervy a jezděte opatrně.
0: Moc díky. Doprava kolabuje na příjezdu do Prahy od Rozvadova. Kolony se táhnou v úseku od 8. kilometru D5 okolo Rudné až na 17. kilometr Pražského okruhu. Je to ve směru od Plzně na Brno. Je tady několika kilometrová kolona i v protisměru, tedy od D1 k D5 mezi Vestcem a Ořechem. Krokem to jede také na příjezdu do republiky před Mikulovem směrem od Vídně na Brno. Doprava drhne rovněž na D2 na tahu Brno-Bratislava za výjezdem 48. Jak se jede vám? Pojďte to namluvit do žluté mobilní aplikace a pomoci tak ostatním motoristům. Jestli ještě nemáte staženou žlutou apku Rádia Impuls, je zdarma a je to velká chyba ji nemít v telefonu, tak nám klidně zatím ještě můžete zavolat na naši linku 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: S vámi je Radio Impuls, vysíláte s námi třeba v Klimkovicích, máme Milana, ten hlásí 20 stupňů a průtrž mračen. No tak jak to vypadá s počasím u vás, pište nám na WhatsApp 605 222 007. Zítra tedy v neděli bude polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo, pak občasný déšť nebo přehánky a místy i bouřky, a to velmi silné. Odpoledne jak večeru se začne ale opět vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty na západě Čech 17 až 21, jinde v Čechách do 25 a na Moravě a ve Slezsku dokonce do 30 stupňů Celsia. No a jestli ještě vzpomínáte na losa Emila, tak se ho dočkáte opět ve zprávách. Připravuje Honza Varga za chvilku, jsou tady.
1: Víkend s Rádiem Impuls.
2: Už příští týden začne Benátská s Impulzem. Máte rádi letní festivaly? Chystáte se letos do Liberce? Které akce už jste o prázdninách objeli a na jaký koncert nikdy nezapomenete? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: V Planeu odstartovaly slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Startují zprávy na Impulsu s Honzou Vargou. Hezký poslech. Chystaný přechod na výpočet podpory na bydlení podle 77 okresů v rámci nové superdávky lépe zohlední regionální rozdíly v cenách nájmů. Podle analýzy PAK Research ale státu u menších regionů chybí dostatek robustních dat pro správné nastavení limitů. U početnějších rodin v menších okresech hrozí, že se cenové stropy budou počítat z příliš malého vzorku domácností, což může vést k ročním výkyvům nebo ke zkreslení cen kvůli spekulantům s chudobou. Nedostatek dat už dříve způsobil paradox, kdy měly mít větší rodiny nižší limity než menší domácnosti, což museli poslanci narychlo opravit pojistkou. Ministerstvo práce sice obavy odmítá s tím, že jeho data vycházejí ze 100 tisíců dávek, analytici ale přesto doporučují jako stabilnější řešení rozdělení okresů do 6 cenových pásem. Před rokem ovládl léto los Emil. Ukázal se jako nejzdatnější turista střední Evropy. Nejvíce času u nás strávil na Zlínsku.
5: Statný mladý sudokopitník to vzal z Polska přes Opavsko a pak se o prázdninách usídlil u nás na Zlínsku. Tady se mu muselo nesmírně líbit, strávil tu více než polovinu prázdnin. Přes Jižní Moravu se potom vydal do Rakouska. S nástupem podzimu, kdy se samo ohrožoval u dálnice, ho specialisté uspali. Dočasně skončil na Šumavě, kde je větší losí populace. Poslední zprávy hovoří o tom, že se občas mrkne i do Bavorska. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlínský kraj.
4: Ústavní soud vydal stopku. Definitivně odmítl stížnost rodiny, která požadovala odškodné přes 100 000 korun od cestovní kanceláře, a to za dramatický zážitek z dovolené na Madagaskaru. Manželé se sotvaročním synem se na ostrově Nosy Iranja vydali přes písečnou kosu na sousední ostrůvek. Při zpáteční cestě ale uvěznil příliv a silné vlny. Rodina vinila delegátku, že je dostatečně nepoučila o rizicích, ale podle verdiktu nejvyššího i ústavního soudu si za nebezpečnou situaci mohou turisté sami. Vyšlo totiž najevo, že vyrazili na vlastní pěst bez čekání na delegátku a navíc ignorovali varování ostatních výletníků, kteří je před nastupujícím přílivem výslovně varovali. Jindřichův Hradec znovu láká na vlastní pivo. Začalo se vařit v tamním zámeckém pivovaru ze 16. století, který desítky let chátral a před 15 lety ho poničil požár. Přestavba národní kulturní památky vyšla město na více než 500 000 korun. Pivo Jindra můžou návštěvníci ochutnat v pivovarské restauraci Smetana. Provozovatel a investor Oliver Dlouhý říká, že začínají nejtradičnějším pivním sortimentem.
6: Desítkou, dvanáctkou klasika a apou už se vlastně vaří, ale nebo dokonce i zraje. 11, ale budeme zkoušet i různý speciály, budeme zkoušet nízkostupňový piva, budeme zkoušet nealko, uvidíme, co bude lidem chutnat.
4: Pivo se v zámeckém pivovaru začalo vařit po téměř 60 letech. Radnice měla při hledání provozovatele podmínku, aby jeho jméno bylo spojené s městem, proto má název Jindra. Česká tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po svém wimbledonském finále menší operaci. Bude muset vynechat srpnový turnaj v Torontu. 29-letá světová šestka o zákroku informovala na svém Instagramu s tím, že rekonvalescence potrvá několik týdnů, ale vše proběhlo v pořádku. Bližší detaily k operaci ale nespecifikovala. Aktuální vicemistryně Wimbledonu, která v napínavém domácím finále podlehla Lindě Noskové, tak bude muset odložit svůj plánovaný debut na prestižní srpnové tisícovce v Kanadě. Ode mě je to pro tuto chvíli vše, pro vás je tu dál Zdeněk Sekanina.
0: Který vám přeje krásné odpoledne, stále můžete psát, na jaký koncert nikdy nezapomenete a jestli se třeba chystáte na Benátskou s Impulzem, teď už Xindl X a pak Roxeti, ti tam budou.
1: Radio Impuls, radost ze života.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: Radio Impuls, bleskový pohled na silnice. 13-kilometrovou, slyšíte dobře, 13-kilometrovou kolonu sledujeme na příjezdu do Prahy od Plzně, a to v úseku Loděnice, Rudná, Ořech ve směru od Plzně na Modletice. No a teď jedna smutná zpráva o konci výroby traktorů značky Zetor v Brně. Dostala se totiž tahle zpráva i do zahraničí a všimla si ji například i britská média.
1: Informace přinesla tisková agentura Reuters, od které ji přijali specializované publikace se zaměřením na farmářskou techniku. Zdůrazňují, že brněnský Zetor vyvezl do Spojeného království a do Irska téměř 90 000 strojů. U farmářů byly oblíbené pro svou cenovou dostupnost, spolehlivost, robustní provedení a extra výbavu. Tisk cituje hlavní důvody, které vedly k přesunu výroby do Indie a do Číny: vysoká cena elektřiny a materiálu, pro kterou se stávaly nekonkurenceschopné. V Irsku a v Británii se modely se základním vybavením prodávaly za v přepočtu 800 000 až 1 000 000 korun. Ostrovní publikace uvádějí, že přes konec výroby zůstává v Brně ředitelství značky a globální servisní středisko. Webové stránky společnosti v Británii i teď nabízejí 7 základních modelů značky od Zetor Primo po Zetor Crystal. Firma také slíbila, že veškeré objednávky pro letošní rok nejen sem do Británie splní. Pro Radio Impuls Ivan Kytka, Londýn.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! 7místné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 25,90 Pilsner Urquell půl litru a meloun vodní kilo za 9,90. Platí do 21. července ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

anubosy. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho.

0: příští týden startuje Benátská s Impulzem, což je akce přímo nabitá skvělou muzikou, skvělými interprety, a my se proto v souvislosti s tím ptáme, jestli chodíte na letní hudební festivaly a na jaký koncert třeba nikdy nezapomenete. Alena píše, nezapomenu na jeden z prvních porevolučních komorních koncertů paní Marty Kubišové s doprovodem pana Maláska v hotelu Don Giovanni v Praze. Při písni Modlitba pro Martu mi vytryskly slzy, které nešlo potlačit. Byl to silný zážitek, obzvláště když při odchodu ze sálu paní Marta stála u dveří a každému posluchači s dojetím děkovala. Krásná zkušenost, krásný zážitek, moc díky za něj. Píše Martin, my často navštěvujeme kulturu pod hvězdami, zrovna ve čtvrtek jsme byli na poctě legendám a byl to skvělý zážitek, hlavně co předvedla Pavlína Ďuriačová. Dnes se chystáme na muzikál Lotrando a Zubejda, také se moc těšíme. Máme tady i příspěvek, byl jsem celkem na 6 koncertech Kabátů a rozhodně nezapomenu ani na jeden, letos jedu znovu a už se moc těším, napsala Simonka. No a třeba nejlepší koncert byl v amfiteátru v Lokti, skupina Čechomor, 20 let od roku Ďábla, podepsán Jarda Horní Haba. No moc díky, tak pište i vy ostatní na WhatsApp 605 222 007 a jestli se vám psát nechce, tak namluvte zprávu do žluté mobilní aplikace Rádia Impuls a vysílejte s námi.
1: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my man and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
2: V Planeo odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: A či je show Lenka Filipová v Impulzovic krabičce už za malou chvilku. Teď české prázdniny na rádiu Impuls. Ty pokračují ve východních Čechách. Už jsme se prošli Krkonošským národním parkem, objevili krásy Adršpachu a podívali se i na Pštrosí farmu. Ale teď je čas zjistit, které známé osobnosti mají právě východní Čechy ve svém rodném listě. Slovo má Saša Hemala.
1: Slavní rodáci.

0: byl holub. Afrika ho fascinovala celý život a dohromady tam strávil 11 let. Připomeňme si, že to bylo v době, kdy byla velká část Afriky pro nás Evropany stále téměř neznámá. Přesto se mu podařilo výrazně zpestřit tehdejší mapy. A pokud vás zajímá, co všechno během expedic nazbíral, můžete se podívat do Afrického muzea Emila Holuba právě v jeho rodných Holicích. Z Afriky se ale vrátíme zpátky do Česka. Naší poslední zastávkou jsou Pardubice, kde se v roce 1965 narodil Dominátor, tedy hokejová legenda Dominik Hašek. Hokejovou branku si zamiloval už jako malý kluk. Jeho akrobatický styl byl natolik nezvyklý, že nad ním mnozí trenéři zpočátku kroutili hlavou. Nakonec se ale právě díky němu stal jedním z nejlepších brankářů všech dob. U příležitosti svého výročí NHL byl navíc zařazen mezi 100 nejlepších hráčů v historii celé soutěže. No a tím se krásně uzavírá dnešní výběr slavných rodáků z východních Čech.
1: Slavní rodáci. Každý víkend na Radio Impuls.
2: Jaká to bude? Bruselská nebo švýcarská? A nebo pařížská rychlovka? Na cestách po Česku zkrátka vyhládne. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Zdravíme motoristky, motoristé, máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na tahu Brno-Praha na 99. kilometru D1. Zasahují tam totiž hasiči po požáru autobusu. Na místě je omezený provoz. Kolona u Větrného Jeníkova měří asi 3 kilometry. Více než kilometrovka je pak před Mikulovem na tahu z Vídně do Brna, stejně jako na D2 na úrovni Lanžhota ve směru na Bratislavu. No a stále je zasekaný Pražský okruh před 17. kilometrem směrem od Modletic, ale i od Plzně. V návaznosti na to se ucpává typicky D5 v úseku od 7. kilometru na trase Plzeň-Praha. To chce pevné nervy mezi Rudnou a Ořechem. Jestli chcete doplňovat dopravní informace 007, můžete prostřednictvím žluté mobilní aplikace Rádia Impuls, anebo tím, že zavoláte na 605 222 007. I know that you may love me, but I just can't be.

0: Rádio Impuls, kromě skvělé muziky se dozvíte třeba, kde v Česku chodí v létě ponocný. Bude to ve zprávách za nějakou zhruba minutku. Teď se dozvíte, jaké počasí v Trojanovicích Beskydech, protože je tam prý krásně a 22 stupňů. Bouřka odešla někam, tři tečky, napsala Ilona. Tak pište i vy ostatní. No a také se dozvíte, jaké nás čeká počasí zítra. To má být polojasno. Od západu postupně oblačno a zataženo s občasným deštěm, později přehánky nebo i bouřky. Ale odpoledne a večer se začne opět vyjasňovat. Teploty rozdělí republiku, na západě Čech 17 až 21, na ostatních místech Čech 21 až 25 a na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: V Planeu odstartovali slevodny. Největší slevová akce roku. Jen do neděle u nás nakoupíte elektro se slevami až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Na jihu Moravy pokračuje masivní úhyn ryb na řece Dyji pod Novomlýnskými nádržemi. Kvůli přemnoženým sinicím a kritickému nedostatku kyslíku ve vodě tam podle odhadů Moravského rybářského svazu uhynulo už nejméně 8 tun ryb. Na místě odčerpávají vodu a okysličují ji desítky dobrovolných hasičů a rybářů. Podle šéfa svazu Miroslava Láníčka jsou současná opatření finančně i personálně extrémně náročná a situaci je nutné řešit na ministerstvu, a to revizí manipulačních řádů, přehrady i přísnějším omezením fosforu v tekoucí vodě. A u vody zůstaneme. U řeky Jihlavy se zabydluje 40 sislů. Novým domovem jsou jim nory u Ivančic na Brněnsku. Právě tam je totiž vypustili ochránci přírody. Teď už se musí množit sami. Podle Jitky Matoušové z Agentury ochrany a přírody by to mělo fungovat.
6: My máme dobré zkušenosti s tím, když takhle jakoby posilujeme ty lokality, tak když vlastně vypustíme takhle nějakých 20 až 30 zvířat 2 roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách jako hodně osvědčilo, že potom nám to takhle z těch desítek prostě to narostlo v těch dalších letech třeba na stovky zvířat.
5: Ohrožené sisly budou ochránci před zimou vykrmovat, aby zvládli zimní spánek. Zabrat ale musí i samotná zvířata. Budou totiž potřebovat vyhrabaný systém nor. Do Mažlicemi teď v létě večer chodí místní ponocní. Vždy v pátek a v sobotu v 9 a v 10 večer zaspívá na náměstí Zdrávas Maria, ohlásí, kolik je hodin, zatroubí na roh, pozvedne lampu se svíčkou a pokyne k šikmé domažlické věži. Starosta Domažlic Stanislav Antoš Rádiu Impuls prozradil, že něco podobného ve městě měli překvapivě i v dobách socialismu. V nových poměrech tradici udrželi a dokonce prohloubili. Našli totiž toho pravého ponocného.
7: Je to díky tomu, že ponocního u nás vykonává Roman Holub, který s touto figurou doslova srostl v tom nejlepším slova smyslu a je skutečně tam ponocný.
5: Rozhovor se starostou západočeských Domažlic Stanislavem Antošem si poslechněte za 35 minut. Právě pan Antoš je dnes naším mužem na radnici. Evropská komise zkritizovala Česko za nulový posun v revizi pravidel o střetu zájmů. Vyjádřila vážné obavy o nezávislost veřejnoprávních médií. Unijní exekutivě vadí poslanecký návrh, který by zúžil zákaz dotací a zakázek pro firmy ovládané členy vlády i chystané zrušení koncesionářských poplatků zavedené novou vládou. Komise upozorňuje, že veřejnoprávní média čelí zvýšenému politickému tlaku na redakční směřování a vytýká Praze také chybějící registr transparentnosti vlastnictví médií nebo nadužívání zrychlených legislativních postupů. Naopak pozitivně hodnotí vysokou míru vnímané nezávislosti české justice a dobře fungující disciplinární systém pro soudce. Tým FIFA na ochranu před obtěžováním smazal během mistrovství světa v Severní Americe přes 7 milionů nenávistných a urážlivých příspěvků. Jde o 14-násobný nárůst oproti minulému šampionátu v Kataru. Zvláštní jednotka zkontrolovala celkem 53 milionů komentářů a více než 1000 nejzávažnějších hrozeb předala policii. Tento masivní nárůst útoků částečně souvisí i s rozšířením turnaje, na kterém se odehrálo o 40 zápasů více než v roce 2022. Další vlnu nenávistných zpráv navíc fotbalová federace očekává kolem nedělního finále mezi Španělskem a Argentinou. Zprávy končí, ale dál je tady pro vás zase Zdeněk Sekanina.
0: A máme 4 minuty po 18. hodině, za chvilku se podíváme na vaše příspěvky, protože začíná Benátská s Impulsem příští týden, tak se ptáme, třeba na jaký koncert nikdy nezapomenete. Pište!
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: S vámi je Radio Impuls. Ve víkendu malých radostí se vás v souvislosti s Benátskou s Impulsem, která startuje už příští týden, ptáme, jestli se třeba chystáte letos do Liberce, jestli máte rádi letní festivaly a na jaký koncert nikdy nezapomenete. Píšete nám na WhatsApp 605 222 007 a píše třeba Mirka, že koncert, na který nezapomene, byl Oceán, Pyramida snů s Péťou Mukem v Plzni. Mimochodem dobrá zpráva, Petr Muk za chvilku ve vysílání Rádia Impuls tančíš sama, tak to je dobrá zpráva nejenom pro Mirku. Pokračuje Jana, která píše, včera jsem byla na festivalu v Želči u Tábora, koncert, na který nezapomenu, byl Marek Ztracený v Edenu, pak Martina Pártlová, Janek Ledecký, Olympici, napsala Jana z Jindřichova Hradce, no a třeba Romča, ten to vzal stručně, ale píše, nejkoncerty jsou Mejdany s Impulzem. Moc díky, na český Mejdan s Impulzem s vámi se samozřejmě těšíme, ale ještě více na Benátskou s Impulzem, která odstartuje právě už příští týden, takže pište i vy ostatní, jak to s letními hudebními festivaly anebo koncerty máte. Když se vám psát nechce na 605 222 007, tak nahrejte vzkaz do žluté mobilní aplikace našeho rádia.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Na Radio Impulse za chvilku kapela No Name, potom třeba East 17, no a po 8 hodině večerní další živák se čtyřmi Ačky, tentokrát s kapelou Jelen. Buďte u toho.
1: Radio Impulse. Žijeme muzikou. Českou.

0: to k nevíře, ale na tuhle písničku jsem tančil ploužák kdysi na diskotéce. Nejenom East 17, ale Sweet 17, sladkých a krásných 17. No, ze vzpomínek pojďme radši k vám do vašich regionů.
1: Muž na radnici.
0: Jako vždycky o prázdninách i letos chodí po Domažlickém náměstí ponocný. Každý pátek a sobotu v 9 a v 10 večer zaspívá Zdráva s Maria, ohlásí, kolik je hodin, zatroubí na roh, pozvedne lampu se svíčkou a pokyne k šikmé Domažlické věži. Jestli vás zajímá více, tak mě také a právě proto volám starostu Domažlic Stanislava Antoše. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Povídejte, ten váš ponocný, to už bude dlouhá tradice.
2: Tak je to tradice, která je od středověku, ale v té novodobé historii je třeba říct, že ponocný na náměstí chodil ku podivu pro turisty i za minulého režimu po jistou dobu, ale až v poslední době se nám podařilo již vlastně desetiletí tuto tradici obnovit a hlavně nepřerušit. Je to díky tomu, že ponocnýho u nás vykonává Roman Holu, který s touto figurou doslova srostl v tom nejlepším slova smyslu a je skutečně tam ponocný.
0: Takže člověk na správné místě, ale co musí pan holub splňovat a dodržovat, abyste ho nevyměnili za jiného holuba nebo jiného ponocného?
2: To mě vůbec nenapadlo, že by se Romana Holuba někdy mohli vyměnit. Já se modlím za to, aby tam vydržel to možná nejdéle, protože on je do toho velmi zapálený, ovládá vše, co ponocný musí vykonávat dokonale a je prostě mezi lidmi populární oblíben.
0: No a dobře, co tedy musí ponocný vykonávat dokonale?
2: Tak především musí obětovat celé letní období městu a turistů. Vemte si, že o prázdninách on chodí po náměstí každou sobotu z nedělí, troubí, zpívá a vlastně je lidem k dispozici a je připravený odpovídat na nejrůznější, často i záludné otázky.
0: Tak pracovní soboty, neděle, o tom něco vím, ale já mám ještě jednu takovou velmi prostou otázku. Proč vlastně v Domažlicích ponocného máte?
2: Protože on k tomu městu patří jako ta naše šikmá věž nebo podloubí. On vlastně vytváří atmosféru našeho města a ukazuje tu střícnou tvář jak nám, domorodcům, tak i turistům.
0: Já bych řekl, že to byla krásná pozvánka do nádherných Domažlic. Hostem vysílání Rádia Impuls byl starosta Stanislav Antoš. Tak pane starosto, moc díky, pozdravujte ponocného pana holuba a mějte se v Domažlicích stejně krásně jako to vaše město krásné. Mějte se, naslyšenou.
2: Moc vám děkuji.

0: V Impulzovic krabičce se teď spěchalo, to se vám moc nepodaří na D2, protože ta se stále ucpává, také máme hlášení od jednoho z našich agentů, tak více prozradím už za minutu v dopravě 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme s vámi a vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se pořád ucpává D2 za exitem 48 směrem od Břeclavy na Bratislavu. Kolona tady má asi 4 kilometry. Teď už míříme na hlavní tak Brno, Praha k Větrnému Jeníkovi. A Jeníkovu, ne s Jeníkem, ale s legendárním milionovým kolegou Vlastíkem Korcem, kterému já říkám velkovezír dobré nálady. Tak Vlastíku, ahoj, povídej.
2: Předem tohoto vzkazu bych rád pozdravil úctyhodného, skvělého pana Sekaninu. Zdeněčku, ty jsi démon. A teď dopravní informace, tady Vlasta Korec. Z tý kilometr D1 směr Praha hoří

0: hasící autobus, respektive už je uhašen, cestující jsou venku, jednotky integrovaného záchranného systému na místě a dlouhá kolona. A jedna prosba, prosím, dodržujte záchranářskou uličku. Co kdyby jednou takhle jeli záchranáři pro vás a jeli vám pomoci? Moc vám děkuju a Stendo, ty pěkně hraj, ahoj.
1: Ahoj vlastníku, moc díky, to je panečku hlášení. Můžete být stejně jako vlastník, stačí namluvit vzkaz do žluté mobilní aplikace anebo zavolat na 605 222 007. Ale teď ještě jedna poznámka, už několik hodin je zasekaný pražský okruh před 17. kilometrem směrem od Modletic na Ruzini, stejně jako v protisměru od D5, kde jedničce. Kolony jsou dlouhé několik kilometrů a kvůli tomu se vleče doprava i na příjezdu do Prahy od Plzně u Rudné. Co dodat? Šťastnou cestu a jezděte s úsměvem. Já myslím, že s vlastníkem Korcem to prostě není problém.

0: Legendární bondovka u nás tady na Impulsu, tak se sluší dodat, jsme Impuls. Radio Impuls. No a vy vysíláte s námi, třeba v Chýši máme Marii, která naměřila, představte si, 23 stupňů Celsia a píše, že doufá, že nebude pršet, protože je tam dnes koncert Anika. No tak se modlíme spolu s vámi. Ve Sbirohu tam je 24 stupňů, napsal nám Tomáš. No a když se podíváme směrem k Moravě nebo na Moravu, tak Hnojník, tím projížděla Markéta s kamarádem Petrou a vyfotografovali teploměr v autě 23 stupňů Celsia. Moc díky, stále můžete ještě psát i vy ostatní. Jinak zítra polojasno, od západu postupně oblačeno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, místy bouřkami, a odpoledne a večer se začne opět vyjasňovat. Teploty od 17 do 21 na západě Čech, v Čechách 21 až 25 na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů Celsia. No a jestli chcete vidět vlky, tak ve zprávách vám už za chvilku Honza Varga poví, kde to opět půjde.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Jsou tu opět zprávy s Honzou Vargou, hezký podvečer. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od příštího roku přesunout složitější onko-urologické operace, například rakoviny prostaty nebo ledvin, výhradně do specializovaných center. Minister Adam Vojtěch změnu hájí celosvětovým trendem a vyšší bezpečností pro pacienty. Síť center chce rozšířit na 18 pracovišť. Proti záměru se ale bouří regionální nemocnice i kraje. Podle Asociace českých a moravských nemocnic a regionálních primářů hrozí prodloužení čekat dob a ztráta akreditací pro výchovu mladých lékařů, což by mohlo vést k postupnému zániku urologických oddělení v menších městech. Šumavská lávka pro pozorování vlků je opět v provozu. Výběh těchto šelem spadá pod Národní park a najdete ho v obci Srní na Klatovsku. 10 let stará konstrukce posloužila asi milionu turistů. Kvůli havarijnímu stavu ale potřebovala opravu. Rekonstrukce je teď hotová, alespoň z části, což vysvětluje mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
5: My jsme chtěli, aby jsme ještě stihli velkou část letní sezony, aby lidé mohli přijít na lávku, aby mohli pozorovat vlky. Tím druhým důvodem byl samozřejmě také určitý welfare pro vlky v tom výběhu. Je tam 10 zvířat a my jsme potřebovali, aby nebyli dlouhodobě stresováni vlastně přítomností pracovníků v jejich výběhu.
4: Zbývající částí lávky určenou k opravě je rozšířené pódium. Jeho oprava je v plánu na příští jaro. Přestavba Tržního náměstí v Teplicích se znovu protáhne. Modernizace za skoro 50 milionů korun bude hotová nejdříve příští léto. Už jednou prodloužený termín přitom počítal s koncem letošního roku.
6: Kašny, lavičky, stromy a hlavně nová dlažba s osvětlením a dostupnými přípojkami pro pořádání nejrůznějších akcí, včetně farmářských trhů. Všechno už vzniká na Tržním náměstí, jenže nejde to tak, jak se předpokládalo. První zdržení způsobil zloděj, který rozkrádal materiál. Zmizelo přes 80 metrů kabelů, včetně těch právě položených. Nejnovější zpoždění pak teplický magistrát zdůvodňuje nečekanou úpravou projektu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
4: Bratislavou dnes prošel pochod hrdosti Duhový Pride, kterého se podle organizátorů zúčastnilo zhruba 10 000 lidí. Účastníci 16. ročníku, jehož hlavním tématem byla odvaha v polarizované společnosti, vyrazili na průvod z náměstí u úřadu vlády a z bezpečnostních důvodů předem nezveřejnili trasu. Dav opět symbolicky prošel kolem bývalého gejbaru, kde střelec v roce 2022 zavraždil 2 lidi. V jiné části slovenské metropole se souběžně konal 14. ročník konzervativního pochodu Hrdí na rodinu s nižší účastí. Akce se uskutečnily v době, kdy nevládní organizace varují před oslabováním práv LGBT plus komunity na Slovensku a premiér Robert Fico prosazuje zákaz uznávání zahraničních stejnopohlavních sňatků. Německo zvyšuje stupeň bezpečnostní pohotovosti na vysoký stupeň ohrožení, a to kvůli jasně rozeznatelným plánům útoků na infrastrukturu i instituce. V rozhovoru pro týdeník Welt am Sonntag to oznámil ministr vnitra Alexander Dobrindt s tím, že země čelí ruským hybridním hrozbám, špionáži i islamistickému terorismu v reakci na vážné teroristické útoky z posledních let, jako byly ty v Solingenu nebo Magdeburgu. Plánuje vláda kancléře Friedricha Merce na konci léta posílit pravomoci tajných služeb. Ty by nově mohly v akutních případech sami zasahovat a provádět domovní prohlídky, pokud by policie nestihla včas reagovat. Tolik zprávy s Honzou Vargou, dál je s vámi Zdeněk Sekanina.
0: Který vám přeje krásný večer, 4 minuty po 19. hodině. Chystáte se na Benátskou s Impulzem? Na jaký koncert nikdy nezapomenete? Pište mi za 10 minut vaše příspěvky.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Už příští týden vypukne legendární Benátská s Impulzem. Vystoupí na ní mnohý legendární umělec, umělkyně, skvělé kapely. Bude to prostě divoké, velké, úžasné a vy můžete být u toho. A my se vás v souvislosti s touhle akcí ptáme, jaký byl pro vás třeba nezapomenutelný koncert. No a píše třeba Petr, že opravdu nezapomenutelný jeden byl, když před začátkem koncertu zhruba ve 23 hodin všude na velkoplošných obrazovkách svítilo upozornění, že tento koncert může způsobit vážné problémy se sluchem nebo dokonce epileptický záchvat. Ano, jenom Prodigy v Hradci Králové pochopí jen ten, kdo skutečně zažil. Tak já to nezažil, ale chápu, i to určitě byl velký zážitek. Láďa píše, odjakživa jsem byl milovníkem kapely Roxette, tak se samozřejmě nenechám ujít Benátskou s Impulzem. Jinak jsem u vás vyhrál loni lupeny na český mejdan s Impulzem a musím říct, že mám dodnes občas husí kůži, jak dobré to bylo. Chtěl bych letos znovu. No určitě není žádný problém, ticketportál Ticketmaster, tam se stále ještě určitě nějaké lístky budou moci sehnat. No a vy ostatní můžete psát na to, jak to máte s nezapomenutelnými koncerty a jestli chodíte na letní hudební festivaly a chystáte se třeba právě na Benátskou s Impulzem. Teď už míříme na silnice.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: A to znamená, že vám vezeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D2 kvůli zúžení se vleče doprava na tahu Brno-Bratislava v úseku od 8.40 po 54. kilometr zmíněné D2. Další kolony sledujeme na pražském okruhu mezi plzeňskou D5 a brněnskou D1 a to před 17. kilometrem. Kolony jsou v obou směrech. Okruh je teď uzavřený a to kvůli noční demolici nadjezdů. Okruh Prahy u Ořecha se otevře až zítra dopoledne. No a tečka za dopravou bude pozitivní kolona na D1 u Větrného Jeníkova, ze které se nám před hodinkou hlásil vlastní korec směrem od Brna do Prahy, už je pryč, takže alespoň jedna kolona z D1 nám zmizela, ale možná, že přibyla další, ve které jste právě teď v uvozovkách zaparkovali. Tak nám dejte vědět, tím, že namluvíte vzkaz do žluté mobilní aplikace našeho rádia, anebo nám zavoláte na 605 222 007. Šťastnou cestu všem!

0: Ve víkendu malých radostí s Rádiem Impuls s vámi řešíme nezapomenutelné koncerty. Ptáme se, jestli třeba půjdete na Benátskou s Impulzem, napsal Tomáš. Samozřejmě, že tuhle akci si nenechám ujít, chodím každý rok a vždycky mě to baví, snad pokaždé o něco více. Pak nám napsal Milan, kdy si hrála na koncertu Lucie Bílá v Začátcích v Troubkách. Po koncertu jsme ji zvali na mejdan, zabijeme prase, vyořem dva řádky brambor, nedala si říct, no, co se dá dělat. Když už tedy píšete na téma nejenom Benátské s Impulzem, tak si dovolím připomenout, že už od 23. července nás čekají 3 dny živého vysílání přímo z areálu Vesec u Liberce, kde budou 3 velké hlavní scény, 3 živáky. Ve čtvrtek to bude No Name, v pátek David Koller s Kollerbandem a sobota uslyšíte nejenom na Benátské s Impulzem, ale i ve vysílání hry hity Michala Hrůzy s kapelou Hrůzy. Buďte u toho, Benátská s Impulzem vládne světu, tomu hudebnímu určitě.
1: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česk.

0: Zřejmě letos nejsou kytky, postěžuje si Marie Rotrová už za malou chvilku v Impulzovic krabičce, na co si určitě náš reportér Václav Komárek stěžovat nemůže, na nedostatek kuriozních policejních případů. I tento týden je sbíral v našem pořadu.
1: Krimi na víkend.
2: Hezký den, na úvod se podíváme do Ústí nad Labem za mužem, který si chtěl vyprat mikinu v zavřené prádelně. Samozřejmě vzbudil pozornost strážníků, kteří jeli kolem. Muž se jim nejdříve snažil namluvit, že je prádelna otevřená, ale s naivní lží neuspěl. Nakonec strážníkům ukázal občanku a světe div se, šlo o celostátně hledaného člověka. Jeho další kroky můžou vést až do vězení. V Ústí nad Labem ještě zůstaneme a míříme za mužem, který se na ulici sociální péče vstekle svlékal do spodního prádla a trhal trávu. Policisté mu dali dýchnout a udělali test na drogy, ale vše s negativním výsledkem. Muž strážníkům vysvětlil, že ho rozčílilo, že nemůže najít své džínové kraťasy. Hlídka mu s hledáním pomohla a doporučila mu, aby se vyvaroval zbytečným scénám. Muž ale nakonec skončil na psychiatrii. Muž z Prahy dostal chuť na pizzu ze zavřené pizzérie, vzal proto dopravní značku, rozmlátil výlohu a sebral pár kousků šunkové. Jenže v tu chvíli zjistil, že jde o makety. Škoda je bezmála 10 000 korun. Hrozí mu až rok vězení. Nakonec se podíváme na zahradu rodinného domu v Brně, po které se procházely tři pávy. Překvapený majitel pozemku ale žádné opeřence nevlastní, proto zavolal strážníky. Ti zjistili, že se pávy zatoulali páníčkovi, který bydlí nedaleko. Už jsou zase zpátky doma. Hezký víkend přeje Václav Komárek.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Do Impulzovic krabičky dáváme to nejlepší z české nebo slovenské muziky, ale teď už míříme na silnice.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: A to znamená jediné, že vezeme ty nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a začínáme 6-kilometrovou kolonou na dálnici D2 směrem z Brna do Bratislavy za výjezdem 48 u Břeclavy. Důvodem je zúžení. No a připomínám, že do zítřka je uzavřený Pražský okruh mezi exity 16 a 19. Během noci tady budou silničáři bourat dálniční nadjezdy a to v úseku Barrandov-Ořech. Doprava je odkloněná na přilehlé objízdné trasy. Pražský okruh mezi výjezdy 16 a 19 by se měl otevřít zítra během dopoledních hodin. Držme si palce, aby tomu tak skutečně bylo. No a vám držím palce, ať dnes dojedete do svých cílů. Šťastnou cestu všem a jezděte s úsměvem.

0: S vámi je Rádio Impuls. Určitě čekáte na předpověď počasí, jaké že nás čeká zítra. Velmi jednoduchá záležitost. Zítra bude polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a místy i bouřkami, a to i silnými. Odpoledne a večer se začne opět vyjasňovat a nejvyšší denní teploty ty rozdělí republiku. Na západní polovině Čech bude 17 až 21, jinde v Čechách 21 až 25 a na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 stupňů Celsia. Pro dnešek se s vámi loučí Zdeněk Sekanina, za chvilku Honza Varga a zprávy.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls. Nebývají na titulních stránkách novin. Jejich práce je často nenápadná, ale pro mnohé z nás důležitá pro život. Hrdinové všedního dne. Hasiči, ošetřovatelé, záchranáři, ale také učitelé, pekaři nebo řidiči autobusu. Zkrátka všichni, kteří si zaslouží poděkování. Jejich příběhy přinese zuřivý reportér Aleš Růžička. Hrdinové všedního dne, každé pondělní ráno u Impulzových. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hezký večer, u zpráv přeje Honza Varga. Pražský okruh je kompletně uzavřený, a to v úseku mezi exitem 16 Slivenec a exitem 19 Ořech, a to kvůli demolici dvou starých nadjezdů. Omezení potrvá do nedělních 11 hodin, silničáři mosty bourají proto, aby pod novými konstrukcemi mohli v budoucnu rozšířit okruh na 6 pruhů. Oficiální objízdná trasa pro transitní dopravu vede přes pražské tunely, zatímco sjezdy na Slivenec a Ořech zůstávají otevřené pouze pro místní obyvatele v osobních autech. Práce za 207 milionů korun provádí firma Skanska. Samotná demolice byla kvůli problémům s podložím o měsíc odložená. Nové nadjezdy by měly být hotové do konce roku. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová posílá předžalobní výzvu bezpečnostnímu analytikovi Milanu Mikuleckému, a to kvůli jeho komentáři na serveru Novinky.cz o nákupu letounů Embraer C-390 Millennium. Černochové vadí kritika ceny zakázky i označení shopaholik Jana, které považuje za šovinistickou osobní urážku. Ministryně analytika viní z manipulace s daty, protože cenu celého projektu, zahrnujícího i výcvik nebo logistiku, pouze mechanicky vydělil dvěma a označil český nákup za nejdražší v porovnání se zahraničím. Mikulecký jakékoliv překrucování informací odmítá, na svém textu trvá a vyzval Černochovou, aby na místo právních kroků raději zveřejnila podrobný položkový rozpad ceny kontraktu. Jindřichův Hradec znovu láká na vlastní pivo. Začalo se vařit v tamním zámeckém pivovaru ze 16. století, který desítky let chátral a před 15 lety ho poničil požár. Přestavba národní kulturní památky vyšla město na více než 500 000 korun. Pivo Jindra můžou návštěvníci ochutnat v pivovarské restauraci Smetana. Provozovatel a investor Oliver Dlouhý říká, že začínají nejtradičnějším pivním sortimentem.
3: Desítkou, dvanáctkou klasika a apou už se vlastně vaří, ale dokonce i zraje. Ale budeme zkoušet i různý speciály, budeme zkoušet nízkostupňový piva, budeme zkoušet nealko, uvidíme, co bude lidem chutnat.
2: Pivo se v zámeckém pivovaru začalo vařit po téměř 60 letech. Radnice měla při hledání provozovatele podmínku, aby jeho jméno bylo spojené s městem, proto má název Jindra. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů, vydá za ně stovky milionů korun, stát budou hlavně na sídlištích.
4: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru, zprovozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad zoo, dinoparkem a amfiteátrem a druhý, zatím největší, až pro 1000 aut, u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Maďarský prezident Šuljok oznámil, že podepsal ústavní dodatek. Tím končí jeho prezidentský mandát. Tuto ústavní novelu, jejímž deklarovaným cílem je obnovit demokracii založenou na právním státě, schválil maďarský parlament v pondělí. Krok přichází v době zásadních politických změn v zemi. Nový premiér Maďar totiž označuje končícího prezidenta za loutku strany Fidesz, bývalého předsedy vlády Orbána. Ten letos přišel o moc po 16 letech u kormidla. Tolik zprávy s Honzou Vargou. Hezký večer.
1: Živák Rádia Impuls.

Krásný večer všem, kdo se tady s náma v Doupěti. Krásný večer všem, kdo nás posloucháte, kdo na nás koukáte. Děkujeme moc za pozvání, jsme hrozně rádi, že jsme si to mohli dneska sejít, že jsme si mohli s klukama zase po nějaký době společně zahrát, že to konečně trošku jde. A my vám tady dneska zahrám pár písniček, tak snad se vám budou líbit. Kdybyste si tam dole chtěli zatančit, a nebo vy doma, budeme moc rádi, klidně staňte a schutí do toho. Kdybyste si chtěli zatleskat do rytmu, aspoň si trošku protáhneme ruce. A kdybyste si chtěli zaspívat, tak právě teďko je ta správná chvíle, protože dámy a pánové, my jsme Jelen! A pojďte s náma všichni a všude!

0: nechám tak snadno do tmy odejít.
1: Posloucháte Živák Rádia Impuls.
2: Je lepší se opít a jít spát. To není návod pro dnešní večer, ale název naší další písničky.

My vám teď zahrajeme jednu písničku, kterou jsme původně nahráli. Já jsem ji napsal pro svoji dceru a dneska večer bychom ji rádi věnovali úplně vám všem, kdo nás posloucháte, protože si myslím, že je super, že se můžeme zase vidět, že se můžeme slyšet a že si společně, ať už tady dohromady, anebo aspoň zprostředkovaně, můžeme zaspívat.

světem už pěkných pár let. Parným létem i smrzlej jak led. Zjistil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel

0: na dlání.
1: Posloucháte Živák Rádia Impuls.
0: Děkujeme moc. My jsme teď na další písničku rádi pozvali na pódium naši kamarádku, zpěvačku Kateřinu Marii Tichou.

ještě jednou hrozně moc děkujeme za pozvání sem. Jsme hrozně rádi, že tu s váma můžeme být. Tahle písnička je původně z repertoáru Michala Tučného. My když ji hrajeme, tak si říkáme, že by se Michalovi nahoru poslali takový šamanský pozdrav. Takže ať jste doma, ať jste tady s náma, pojďte se trošku protáhnout, dáme ruce přece a budeme třepat. Pojďte, pojďte, nebojte. Krásně vám to jde. Celý doupě třepe a pojďte nahoru s rukama a zaspíme.

Tak jo, tak my vám teď zahrajeme písničku, která nejenom, že zahájila naši hudební kariéru, ale hlavně zahájila naši spolupráci s Kateřinou Marií Tichou.

Moc děkujeme. To byla písnička Sami. Já bych ráda pozvala ještě Jirku Urgošíka na piano a dáme si písničku, která se jmenuje Zničená zem.

My jsme hrozně rádi, že jsme se tu všichni takhle sešli, jak tady v tou pěti, tak všichni, kdo jste doma, kdo nás koukáte, kdo posloucháte. A já si říkám, pojďme využít tu společnou energii, pojďme se na sebe napojit. Pojďme dát všichni ruce nahoru a trošku si zatleskat do rytmu.

Děkujeme moc. Náš čas se pomalinku blíží ke konci a nás čeká závěr našeho dnešního vystoupení. Teď si dáme písničku, kterou byste mohli znát. Tady byste si zase chtěli zatancovat a zaspívat a cokoliv dalšího, tak právě teďkon je ta správná chvíle.

Ještě jednou díky moc, že jste tu dneska večer byli s náma. Díky moc vám tady v Doupěti. Díky moc vám všem doma. Než se tahle ta naše dnešní show pomalu přichýlí ke svému konci, tak abych vám rád představil kapelu. Na banjo a elektrickou kytaru hrál Honza Rek. Na klávesi a na housle Martin Kasal. Na trumpetu Saša Smutný. Na akordeon Pepa Málek. Na kytaru Tomáš Málek. A na basu a na buben Ondra Málek. Já se jmenuji Jindra Polák, ještě jednou díky hrozně moc. Tohle to je krásný večer, je to paráda si znova zahrát, je paráda být spolu, aspoň s pár s váma, kdo nás tady můžete vidět, je paráda být s váma, co na nás koukáte, co nás posloucháte a doufám, že nám to vydrží a že se brzo konečně uvidíme naživo, že se potkáme, že si zaspíváme společně a do té doby to musíme vydržet. Těšíme se na vás a brzo na viděnou. Ahoj!

0: posloucháte Živák Rádia Impuls.
1: No tak děkujeme moc. Tak když jinak nedáte, tak nám zahrajeme ještě nějakou písničku. A my tady na dnešek máme takovou velkou specialitu, máme tady velkou událost. Dneska večer tohleto je úplná světová premiéra našeho nového singlu Jediný, co chci. Víš, já nechci moc, ale je další noc, kdy na hvězdy se dívám sám. Jak den šel, už jsem vyzkoušel všechny triky, co jich za život znám. Ty dávno spíš a tak mě neslyšíš a já stejně nevím, co ještě říct.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Už příští týden začne Benátská s Impulzem. Máte rádi letní festivaly? Chystáte se letos do Liberce? Které akce už jste o prázdninách objeli a na jaký koncert nikdy nezapomenete? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Čeští řidiči a nakupující nadále masivně jezdí za nákupy do Polska. A to i přes mírný pokles tuzemských cen potravin a zastropování benzínu a nafty. V sobotu vzali útokem tržnici v Zabelkově a čerpací stanice v příhraničních Chalupkách. Lidé z Moravskoslezského kraje si pochvalují především výrazné úspory u pohonných hmot, zejména u LPG, které v Polsku vychází zhruba o 5 korun na liter levněji než v Ostravě, ale ušetří také na benzínu. Z tržnice Češi odvážejí hlavně levné balení okurek, nakládaček, brambor, paprik, sýrů a toaletních potřeb. Mnozí zdůrazňují, že polskou zeleninu a ovoce kupují nejen kvůli ceně, ale i kvůli lepší chuti. Naopak nákup masa se už podle některých zákazníků vyplatí spíše v Česku. Policisté po pondělní nehodě europoslance Filipa Turka v centru Prahy neprovedli test na drogy, protože k tomu podle nich nebyl důvod. Turek, který se svým Mercedesem narazil do nemocničního vozu a ten skončil na střeše, podstoupil pouze dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem. Politik jakékoliv zavinění odmítá a tvrdí, že řidiči převozové Fabie zachránil život. Podle záběrů z městských kamer ale Turek projel křižovatkou rovně z pruhu určeného výhradně pro odbočení. Míru zavinění policie dál vyšetřuje. U řeky Jihlavy se zabydluje 40 sislů. Novým domovem jim jsou nory u Ivančic na Brněnsku. Právě tam je totiž vypustili ochránci přírody. Teď už se musí množit sami. Podle Jitky Matoušové z Agentury ochrany a přírody by to mělo fungovat.
3: My máme dobré zkušenosti s tím, když takhle jakoby posilujeme ty lokality, tak když vlastně vypustíme takhle nějakých 20 až 30 zvířat 2 roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách jako hodně osvědčilo, že potom nám ta takhle z těch desítek prostě to narostlo v těch dalších letech třeba na stovky zvířat.
2: Ohrožené sisly budou ochránci před zimou vykrmovat, aby zvládli zimní spánek. Zabrat ale musí i samotná zvířata. Budou totiž potřebovat vyhrabaný systém nor. Před rokem ovládl léto Los Emil. Ukázal se jako nejzdatnější turista střední Evropy. Nejvíce času u nás strávil na Zlínsku.
4: Statný mladý sudokopitník to vzal z Polska přes Opavsko a pak se o prázdninách usídlil u nás na Zlínsku. Tady se mu muselo nesmírně líbit, strávil tu více než polovinu prázdnin. Přes Jižní Moravu se potom vydal do Rakouska. S nástupem podzimu, kdy se samo ohrožoval u dálnice, ho specialisté uspali. Dočasně skončil na Šumavě, kde je větší losí populace. Poslední zprávy hovoří o tom, že se občas mrkne i do Bavorska. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
2: Iránský duchovní vůdce Mojtaba Chamenei prohlásil, že podpis amerického prezidenta je bezcenný. Tehrán dnes pozastavil plnění svých závazků z memoranda a porozumění. Podle písemného prohlášení nového vůdce, který v úřadu nahradil Aliho Chameneiho, zabitého v únoru při izraelském útoku, Spojené státy dohody opakovaně porušily. Memorandum přitom mělo být klíčovým krokem k ukončení probíhajícího válečného konfliktu v regionu. Zítra bude zpočátku polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti a objeví se déšť a bouřky, místy i silné. Odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: peníze za to, že zvednete telefon? Na Impulzu žádný problém.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Jsme na začátku zpráv s Honzou Vargou a já přeji příjemný poslech. Pražský okruh je kompletně uzavřený, a to v úseku mezi exitem 16 Slivenec a exitem 19 Ořech, a to kvůli demolici dvou starých nadjezdů. Omezení potrvá do nedělních 11 hodin. Silničáři mosty bourají proto, aby pod novými konstrukcemi mohli v budoucnu rozšířit okruh na 6 pruhů. Oficiální objízdná trasa pro transitní dopravu vede přes pražské tunely, zatímco sjezdy na Slivenec a Ořech zůstávají otevřené pouze pro místní obyvatele v osobních autech. Práce za 207 milionů korun provádí firma Skanska, přičemž samotná demolice byla kvůli problémům s podložím o měsíc odložena. Nové nadjezdy by měly být hotové do konce roku. Středočeská policie vyhlásila pátrání po 46-letém vězni Josefu Hybkovi. Ten odpoledne utekl z nestřeženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Hledaný muž, který si odpikává trest za majetkovou kriminalitu, odjel kolem 15. hodiny na stříbrném jízdním kole s modrými prvky. Hybek je vysoký asi 175 cm, má krátké hnědé vlasy, modré oči a výrazné tetování na obou rukou. Naposledy na sobě měl černé kalhoty, zašpiněné od barvy a šedé triko. Mohl se ale převléknout. Jakékoliv informace o jeho pohybu přijmou policisté na bezplatné lince 158. Šumavská lávka pro pozorování vlků je opět v provozu. Výběh těchto šelem spadá pod národní park a najdete ho v obci Srní na Klatovsku. 10 let stará konstrukce posloužila asi milionu turistů. Kvůli havarijnímu stavu ale potřebovala opravu. Rekonstrukce je teď hotová aspoň z části, což vysvětluje mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
3: My jsme chtěli, aby jsme ještě stihli velkou část letní sezóny, aby lidé mohli přijít na lávku, aby mohli pozorovat vlky. Tím druhým důvodem byl samozřejmě také určitý welfare pro vlky v tom výběhu. Je tam 10 zvířat a my jsme potřebovali, aby nebyli dlouhodobě stresováni vlastně přítomností pracovníků v jejich výběhu.
2: Zbývající částí lávky určenou k opravě je rozšířené pódium. Jeho oprava je v plánu na příští jaro. Prezident Petr Pavel oznámí své rozhodnutí o případné obhajobě mandátu příští rok ve vhodném čase. Řekl to na debatě na festivalu Colors of Ostrava s tím, že na oficiální vyjádření je ještě brzy a nechce zemi zatěžovat předčasnou volební kampaní. Reagoval taky na tvrzení premiéra Andreje Babiše, podle kterého už Pavel kampaň dávno zahájil. Prezident to odmítl a naopak obvinil lidi kolem Babiše z vedení antikampaně, která mu má kandidaturu pro volby na začátku roku 2028 znechutit. Samotný Babiš už dříve svou opětovnou kandidaturu vyloučil a hnutí ANO chce o svém nominantovi začít jednat na začátku příštího roku. Kanada zažívá ohnivé peklo. Hoří tam přes 850 lesních požárů. Živel vyhání tisíce lidí z domovů. Obří mrak jedovatého kouře navíc dusí americká velkoměsta.
4: Úřady evakuovaly tisíce obyvatel z nejvíce zasažených oblastí. Masy kouře se navíc kvůli proudění vzduchu přesunuly nad americká města. Metropole kolem Detroitu, Chicaga nebo New Yorku hlásí nejhorší kvalitu ovzduší na světě. Místní úřady proto varují před zdravotními riziky a lidem doporučují omezit pobyt venku. Kouř je nepříjemný a při sportovních aktivitách může být i zdravotně nebezpečný. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Zítra bude zpočátku polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti a objeví se déšť a bouřky, místy i silné. Odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme k tomu na západě Čech 17 stupňů až 21 stupňů Celsia, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

se boří pro víru člověka, za lidskou duši krčí se svědomí.

0: Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Do Česka se vrátí silné bouřky. Doprovázené mají být silnými nárazy větru a menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu s nízkým stupněm nebezpečí platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech pro nedělní den. V západní části zasaženého území na Vysočině a v části Jihomoravského kraje začne varování platit od 11 hodin dopoledne a potrvá do 16 hodin. Na východě republiky je pak výstraha vyhlášená od 15 do 19 hodin. Meteorologové zároveň upozorňují, že na jižní Moravě stále přetrvává vysoké riziko vzniku a šíření požárů, a to kvůli suchu a vysokým teplotám. A teď zajímavost. Češi začali k Jaderskému moři masivněji jezdit už na konci 19. století za Rakouska-Uherska. A to hlavně díky nové železnici z roku 1873 a rozmachu lázeňství. Podle balkanisty Miroslava Kouby stála u zrodu tohoto turismu proměna rybářské vesnice Opatia v luxusní středisko. Češi na Jadranu vyžadovali domácí komfort, včetně české kuchyně, a po založení Čedoku v roce 1920 se začali řídit prvními knižními průvodci. Ty tehdy cestovatelům doporučovali přibalit si kvůli malárii chinin nebo kokain, radili jim nemluvit kvůli poválečným náladám německy, a po jejich trasách dodnes na místě zůstalo turistické značení od Klubu českých turistů. Jindřichův Hradec znovu láká na vlastní pivo. Začalo se vařit v tamním zámeckém pivovaru ze 16. století, který desítky let chátral a před 15 lety ho poničil požár. Přestavba národní kulturní památky vyšla město na více než 500 000 korun. Pivo Jindra můžou návštěvníci ochutnat v pivovarské restauraci Smetana. Provozovatel a investor Oliver Dlouhý říká, že začínají nejtradičnějším pivním sortimentem.
3: Desítkou, dvanáctkou klasika a apou už se vlastně vaří, ale nebo dokonce i zraje. Ale budeme zkoušet i různý speciály, budeme zkoušet nízkostupňový piva, budeme zkoušet nealko, uvidíme, co bude lidem chutnat.
2: Pivo se v zámeckém pivovaru začalo vařit po téměř 60 letech. Radnice měla při hledání provozovatele podmínku, aby jeho jméno bylo spojené s městem, proto má název Jindra. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů, vydá za ně stovky milionů korun, stát budou hlavně na sídlištích.
4: Poté, co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru, zprovozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad zoo, dinoparkem a amfiteátrem, a druhý, zatím největší, až pro 1000 aut, u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Česká tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po svém wimbledonském finále menší operaci a bude muset vynechat srpnový turnaj v Torontu. 29letá světová šestka o zákroku informovala na Instagramu s tím, že rekonvalescence potrvá několik týdnů, ale vše proběhlo v pořádku. Bližší detaily k operaci ale nespecifikovala. Aktuální vicemistryně Wimbledonu, která v napínavém domácím finále podlehla Lindě Noskové, tak bude muset odložit svůj plánovaný debut na prestižní srpnové tisícovce v Kanadě. Zpočátku bude v neděli polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti a objeví se déšť a bouřky, místy i silné, odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Už příští týden začne Benátská s Impulzem. Máte rádi letní festivaly? Chystáte se letos do Liberce? Které akce už jste o prázdninách objeli a na jaký koncert nikdy nezapomenete? Namluvte zprávu do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Začínají zprávy a u nich zdraví Honza Varga. Chystaný přechod na výpočet podpory na bydlení podle 77 okresů v rámci nové superdávky lépe zohlední regionální rozdíly v cenách nájmů. Podle analýzy Park Research ale státu u menších regionů chybí dostatek robustních dat pro správné nastavení limitů. U početnějších rodin v menších okresech hrozí, že se cenové stropy budou počítat z příliš malého vzorku domácností, což může vést k ročním výkyvům nebo ke zkreslení cen kvůli spekulantům s chudobou. Nedostatek dat už dříve způsobil paradox, kdy měli mít větší rodiny nižší limity než menší domácnosti, což museli poslanci narychlo opravit pojistkou. Ministerstvo práce sice obavy odmítá s tím, že jeho data vycházejí ze 100 tisíců dávek, analytici ale přesto doporučují jako stabilnější řešení rozdělení okresů do 6 cenových pásem. U řeky Jihlavy se zabydluje 40 sislů. Novým domovem jim jsou nory u Ivančic na Brněnsku. Právě tam je totiž vypustili ochránci přírody. Teď už se musí množit sami. Podle Jitky Matoušové z agentury ochrany a přírody by to mělo fungovat.
3: My máme dobré zkušenosti s tím, když takhle jakoby posilujeme ty lokality, tak když vlastně vypustíme takhle nějakých 20 až 30 zvířat 2 roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách jako hodně osvědčilo, že potom nám ta takhle z těch desítek prostě to narostlo v těch dalších letech třeba na stovky zvířat.
2: Ohrožené sisly budou ochránci před zimou vykrmovat, aby zvládli zimní spánek. Zabrat ale musí i samotná zvířata, budou totiž potřebovat vyhrabaný systém nor. Češi znovu objevují krásy slovenských Vysokých Tater. Míří tam ponejvíce vlastními auty, pak už se spoléhají na tamní elektrické vlaky.
4: Tatranská elektrická železnice spojuje Poprad se Starým Smokovcem a Štrbským Plesem. Dále míří také do Tatranské Lomnice a takzvaná Zubačka rovněž do Štrby. Teď je tam hodně plno. Slyšel jsem především slovenštinu, polštinu, češtinu, ale mimo jiné také němčinu a dokonce vlámštinu. Hostuje tu celá spousta, co se týče historie dopravy tady ve Vysokých Tatrách, tak ta začala na elektrické bázi už v roce 1908. Jan Čada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
2: Maďarský prezident Tamáš Šuliok podepsal kontroverzní novelu ústavy, čímž předčasně skončil jeho 5letý mandát, ze kterého neodsloužil ani polovinu. Ústavní změnu prosadil nový premiér Péter Maďar, jehož strana disponuje v parlamentu většinou a který Šulioka dlouhodobě označoval za loutku bývalého režimu Viktora Orbána. Podle novely se také transformuje ústavní soud a mění pravidla pro poslanecké mandáty. Zatímco končící prezident krok označil za porušení právního státu a expremiér Orbán varoval před vládní své vůlí, premiér Maďar oznámil, že pravomoci hlavy státu dočasně přebírá předsedkyně parlamentu a nový prezident bude zvolený do 30 dnů. Šuliok je po Novákové a Schmidtovi už třetím maďarským prezidentem v novodobé historii, který svůj mandát nedokončil. Tým FIFA na ochranu před obtěžováním smazal během mistrovství světa v Severní Americe přes 7 milionů nenávistných a urážlivých příspěvků. Jde o 14-násobný nárůst oproti minulému šampionátu v Kataru. Zvláštní jednotka zkontrolovala celkem 53 milionů komentářů a více než 1000 nejzávažnějších hrozeb předala policii. Tento masivní nárůst útoků částečně souvisí i s rozšířením turnaje, na kterém se odehrálo o 40 zápasů více než v roce 2022. Další vlnu nenávistných zpráv navíc fotbalová federace očekává kolem dnešního finále mezi Španělskem a Argentinou. Zpočátku má být polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti, objeví se déšť a bouřky, místy i silné. Odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahraničí

Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rý.

0: vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

0: peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Startují zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Do Česka se vrátí silné bouřky. Doprovázené mají být silnými nárazy větru a menšími kroupami. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu s nízkým stupněm nebezpečí platí pro většinu území s výjimkou severozápadní poloviny Čech pro nedělní den. V západní části zasaženého území na Vysočině a v části Jihomoravského kraje začne varování platit od 11 hodin dopoledne a potrvá do 16 hodin. Na východě republiky je pak výstraha vyhlášená od 15 do 19 hodin. Meteorologové zároveň upozorňují, že na jižní Moravě stále přetrvává vysoké riziko vzniku a šíření požárů, a to kvůli suchu a vysokým teplotám. A teď zajímavost. Češi začali k Jaderskému moři masivněji jezdit už na konci 19. století za Rakouska-Uherska. A to hlavně díky nové železnici z roku 1873 a rozmachu lázeňství. Podle balkanisty Miroslava Kouby stála u zrodu tohoto turismu proměna rybářské vesnice Opatia v luxusní středisko. Češi na Jadranu vyžadovali domácí komfort, včetně české kuchyně, a po založení Čedoku v roce 1920 se začali řídit prvními knižními průvodci. Ty tehdy cestovatelům doporučovali přibalit si kvůli malárii chynin nebo kokain, radili jim nemluvit kvůli poválečným náladám německy, a po jejich trasách dodnes na místě zůstalo turistické značení od Klubu českých turistů. Jindřichův Hradec znovu láká na vlastní pivo. Začalo se vařit v tamním zámeckém pivovaru ze 16. století, který desítky let chátral a před 15 lety ho poničil požár. Přestavba národní kulturní památky vyšla město na více než 500 000 000 korun. Pivo Jindra můžou návštěvníci ochutnat v pivovarské restauraci Smetana. Provozovatel a investor Oliver Dlouhý říká, že začínají nejtradičnějším pivním sortimentem.
3: Desítkou, dvanáctkou, klasika a apou už se vlastně vaří, ale dokonce i zraje. Ale budeme zkoušet i různý speciály, budeme zkoušet nízkostupňový piva, budeme zkoušet nealko, uvidíme, co bude lidem chutnat.
2: Pivo se v zámeckém pivovaru začalo vařit po téměř 60 letech. Radnice měla při hledání provozovatele podmínku, aby jeho jméno bylo spojené s městem. Proto má název Jindra. Plzeň chystá 5 velkých parkovacích domů, vydá za ně stovky milionů korun, stát budou hlavně na sídlištích.
4: Poté co město před 2 týdny otevřelo 3podlažní objekt Atom na největším sídlišti Lochotín pro 173 aut za 115 milionů korun, dokončuje 8patrovou stavbu na Světovaru, zprovozní se v září. Ke konci se blíží také příprava parkovacích domů na sídlištích Vinice a Bory. Další velký dům vyroste nad zoo, dinoparkem a amfiteátrem, a druhý, zatím největší, až pro 1000 aut, u centrálního autobusového nádraží poblíž centra. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
2: Česká tenistka Karolína Muchová podstoupila týden po svém wimbledonském finále menší operaci a bude muset vynechat srpnový turnaj v Torontu. 29-letá světová šestka o zákroku informovala na Instagramu s tím, že rekonvalescence potrvá několik týdnů, ale vše proběhlo v pořádku. Bližší detaily k operaci ale nespecifikovala. Aktuální vicemistryně Wimbledonu, která v napínavém domácím finále podlehla Lindě Noskové, tak bude muset odložit svůj plánovaný debut na prestižní srpnové tisícovce v Kanadě. Zpočátku bude v neděli polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti a objeví se déšť a bouřky, místy i silné, odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Začínají zprávy a u nich zdraví Honza Varga. Chystaný přechod na výpočet podpory na bydlení podle 77 okresů v rámci nové superdávky lépe zohlední regionální rozdíly v cenách nájmů. Podle analýzy Park Research ale státu u menších regionů chybí dostatek robustních dat pro správné nastavení limitů. U početnějších rodin v menších okresech hrozí, že se cenové stropy budou počítat z příliš malého vzorku domácností, což může vést k ročním výkyvům nebo ke zkreslení cen kvůli spekulantům s chudobou. Nedostatek dat už dříve způsobil paradox, kdy měli mít větší rodiny nižší limity než menší domácnosti, což museli poslanci narychlo opravit pojistkou. Ministerstvo práce sice obavy odmítá s tím, že jeho data vycházejí ze 100 000 dávek, analytici ale přesto doporučují jako stabilnější řešení rozdělení okresů do 6 cenových pásem. U řeky Jihlavy se zabydluje 40 sislů. Novým domovem jim jsou nory u Ivančic na Brněnsku. Právě tam je totiž vypustili ochránci přírody. Teď už se musí množit sami. Podle Jitky Matoušové z Agentury ochrany a přírody by to mělo fungovat.
3: My máme dobré zkušenosti s tím, když takhle jakoby posilujeme ty lokality, tak když vlastně vypustíme takhle nějakých 20 až 30 zvířat 2 roky po sobě, tak se nám to na několika lokalitách jako hodně osvědčilo, že potom nám ta takhle z těch desítek prostě to narostlo v těch dalších letech třeba na stovky zvířat.
2: Ohrožené sisly budou ochránci před zimou vykrmovat, aby zvládli zimní spánek. Zabrat ale musí i samotná zvířata, budou totiž potřebovat vyhrabaný systém nor. Češi znovu objevují krásy slovenských Vysokých Tater. Míří tam ponejvíce vlastními auty, pak už se spoléhají na tamní elektrické vlaky.
4: Tatranská elektrická železnice spojuje Poprad se Starým Smokovcem a Štrbským Plesem. Dále míří také do Tatranské Lomnice a takzvaná Zubačka rovněž do Štrby. Teď je tam hodně plno. Slyšel jsem především slovenštinu, polštinu, češtinu, ale mimo jiné také němčinu a dokonce vlámštinu. Hostuje tu celá spousta, co se týče historie dopravy tady ve Vysokých Tatrách, tak ta začala na elektrické bázi už v roce 1908. Jan Čada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
2: Maďarský prezident Tamáš Šuliok podepsal kontroverzní novelu ústavy, čímž předčasně skončil jeho 5letý mandát, ze kterého neodsloužil ani polovinu. Ústavní změnu prosadil nový premiér Péter Maďar, jehož strana disponuje v parlamentu většinou a který Šulioka dlouhodobě označoval za loutku bývalého režimu Viktora Orbána. Podle novely se také transformuje ústavní soud a mění pravidla pro poslanecké mandáty. Zatímco končící prezident krok označil za porušení právního státu a expremiér Orbán varoval před vládní své vůlí, premiér Maďar oznámil, že pravomoci hlavy státu dočasně přebírá předsedkyně parlamentu a nový prezident bude zvolený do 30 dnů. Šuliok je po Novákové a Schmidtovi už 3. maďarským prezidentem v novodobé historii, který svůj mandát nedokončil. Tým FIFA na ochranu před obtěžováním smazal během mistrovství světa v Severní Americe přes 7 milionů nenávistných a urážlivých příspěvků. Jde o 14-násobný nárůst oproti minulému šampionátu v Kataru. Zvláštní jednotka zkontrolovala celkem 53 milionů komentářů a více než 1000 nejzávažnějších hrozeb předala policii. Tento masivní nárůst útoků částečně souvisí i s rozšířením turnaje, na kterém se odehrálo o 40 zápasů více než v roce 2022. Další vlnu nenávistných zpráv navíc fotbalová federace očekává kolem dnešního finále mezi Španělskem a Argentinou. Zpočátku má být polojasno, od západu pak postupně přibude oblačnosti, objeví se déšť a bouřky, místy i silné. Odpoledne ale bude od západu srážek ubývat a později také oblačnosti. Naměříme na západě Čech 17 až 21 stupňů, jinde v Čechách do 25 a ve Slezsku až do 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Impuls. Radost ze života.